písem tichou.

Tohle byla další hezká česká písnička Na Blaníku. A jestli máte rádi písničky Miroslava Žbirky, tak si přijdete na své právě tento víkend. Dnes je to bohužel 5 let, co nás navždy opustil, a my budeme Na Blaníku vzpomínat. Jednak hrát jeho písničky, vždycky, když odtajíme aktuální výherní, tak vy budete muset číhat, tedy pokud budete chtít získat pěkný dárek. Tentokrát pro vás máme vstupenky na Symfonickou noc v Pražském obecním domě. Tak si připravte telefony už od dobrého rána, kdy vám prozradím další podrobnosti a odtajením první výherní písničku, budete mít šanci na výhru. Hodně štěstí přeju.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
4: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
5: Je, tak děkuju moc.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Svítí.
8: Svítí.
7: I na síti všech sítí.
8: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
7: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
8: Blaník na Facebooku a Instagramu.

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?

0: krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Marina. Tak blahopřejeme. 36. narozeniny slaví český oštěpař Jakub Vadlejch, 54. český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák, 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 1954 se narodil taky slovenský hudebník a producent Vašo Patejdl. Dnes by tedy slavil narozeniny, bohužel nás před 3 lety opustil. Byl to tehdy velký šok. A v tento den, tedy 10. října, v roce 1942 se narodil český herec, zpěvák, textař a moderátor Luděk Nekuda.
1: Přišel den, co se zodříve, když byl ještě klub, tak bál, trochu bál, léta někam běží, ty za nimi krokem jdeš.
0: Právě Luděk Nekuda nás opustil v roce 1988. Tolik tedy pohled do kalendáře, zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát hezky česky. Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník.

0: Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník. Noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu a teď se ještě podíváme do minulosti s datem 10. října 2026. Začneme přesně před 140 lety, protože právě tehdy v roce 1886 se zrodil slavnostní oblek, známý jako smoking. Teď zamíříme do roku 2000. Přesně před 26 lety bylo vydáno povolení ke spuštění prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Štěpná reakce byla v reaktoru nastartována 11. října. A ještě rok 2010, před 16 lety, se po sedmé stal vítězem velké pardubické žokej Josef Váňa. Tak velká pardubická, ta se poběží už zítra v 15.30. Držte palce vašemu favoritovi, ať to dopadne tak, jak si přejete. A teď už si zahrajeme další pohodové písničky. Zdraví vás, Vlasta Suk.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 10. října, dnes má svátek Marina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes je druhý den voleb, volební místnosti se otevírají v 8 ráno a zavírají ve 2 hodiny odpoledne. Národní zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí ročník traktoriády, přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Návštěvníci budou hlasovat o nejzajímavější a nejhezčí traktor. Součástí programu jsou soutěže v jízdě zručnosti, nejpomalejší jízdě a couvání s vlekem. V Příbrami startuje v 10 hodin dopoledne den otevřených dveří, a to v sídle technických služeb. Hodinu popoledně začíná ve františkánském klášteře v Hájku u červeného újezdu módní přehlídka historických a pohádkových šatů. Obchodní centrum Flora na Praze 3 hostí Armiden. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. A naší poslední zastávkou budou na Savrky. Zavítáme do skanzenu Země Keltů. Tam se koná akce Archeoden v zemi Keltů. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Richter, Jirbičky 48, Bára Zemanová, Zamilovaný, Nešťastná. Tak já doufám, že vás písnička potěšila jako mě. Vlasta Suchá vás všechny zdraví, přeju krásné sobotní ráno. Za chvíli už je pro vás čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou, no a pak třeba Plavci, Trpasličí svatba.
1: Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí.
0: Taky nám zaspívá Jaroslav Uhlís.
2: Ani k stáru.
0: Dáme Gampa.
1: Vždycky, když život je pes, a ty se začínáš bát.
0: Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 6.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes čekujeme většinou zataženou oblohu, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Ty by měly odpoledne slábnout a oblačnost se začne rozpouštět postupně. Denní teploty 11 až 16, na jihovýchodě až 18 a v 1000 metrech na horách okolo 7 stupňů.
4: Rádio Blaník. Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Sakra!
8: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Před námi je druhý den voleb. Hlasování se zatím proběhlo bez větších problémů. Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy.
4: Rádio Blaník.
9: Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
10: Volby 2026.
9: Česká republika vstupuje do druhého dne voleb. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin. Dění sleduje naše reportérka Sára Dvořáková.
11: Dobré ráno. Pokud jste k volebním urnám včera nedorazili, máte šanci ještě dnes. Nové obecní zastupitele a senátory můžete vybírat do 2 hodiny odpolední. Do volební místnosti si sebou nezapomeňte vzít občanku, případně cestovní pas. Nejpozději od úterý už byste také měli mít hlasovací lístky. Pokud ne, ve volební místnosti vám dají novou kompletní sadu. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
9: U tématu voleb ještě zůstaneme. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů, fungovalo i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Pouze v Moldavě na Teplicku musela do volební místnosti přijet policie kvůli stížnostem lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu. Ve Staré Vsi na Ondřejnicí na Ostravsku a v Kobeřicích na Opavsku zase lidé dostali do schránek chybně vytištěné hlasovací lístky. Od dnešního dne začíná mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně létat první přímá linka. Na trase bude mezi přistání v kazašském Almaty. Letenky je možné zakoupit pro celý let nebo i pro úsek mezi Prahou a největším městem v Kazachstánu. Fotbalová Slavia ve včerejší předehrávce porazila Zlín 1-0. Fotbalová liga tak bude pokračovat i dnes 4 zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav hostí trápící se Plzeň. Jablonec zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou. Její městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové a dnešní program doplní zápas Bohemians 1905 Baník Ostrava. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání Plastu.
3: Plasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Dobré ráno, ano, jsem s vámi, 6. hodina už zaťukala na dveře, takže startuje, ano, to sobotní dobré ráno, užijeme si ho spolu. Co si budeme hrát, za chvíli třeba Plavce pošlu, Trpasličí svatbu dáme, Argema, Jarošovský pivovar, tak tu si dáme úplně na start dobrého rána. No za chvíli taky připomenu, o co budeme hrát tento víkend v našem vysílání. Tak buďte s námi a pohodový den.
3: Posloucháte Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Malik, tedy Jennifer Rush, krásná písnička Tears in the Rain. Posloucháte sobotní Dobré ráno, 6 hodin, k tomu 10 minut. Všechny vás zdraví, Vlasta.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: No je to tak, tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbírku. Za měsíc, tedy 10. listopadu, uplyne 5 let, co nás Meky opustil, a zároveň 21. října by oslavil 74. narozeniny. A co nás čeká? Právě den před těmito nedožitými narozeninami se v pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. No a to je to, o co půjde. Budeme rozdávat vstupenky. Takže poslouchejte naše vysílání v momentě, kdy uslyšíte výherní písničku, zavolejte do studia na telefon 800 109 109. Pokud se dovoláte jako třetí, výhra bude vaše. A jakáže je ta první? Zažni.
2: Zažni aspoň kus od světce.
0: Tak já vám držím samozřejmě palce.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Eláni zalúbil sa chlapec, jak se rozjíždí za chvíli další hezká česká od Jaroslava Uhlíře, ani k stáru nemám páru. Buďte s námi a pohodový start víkendu vám přeji.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Tolik tedy Blondý, písnička Maria. Takhle válečně hraje Blaník v sobotu po ránu, 10 minut před 6:30, to je aktuální čas. Teď nutno podotknout, že dneškem se opět vydáme do volebních místností. Ano, volby pokračují, ty volební místnosti se otevřou v 8 hodin, zavřou ve 14 a my pak pro vás celé dění kolem voleb bedlivě budeme sledovat. Své reportéry máme i ve volebních štábech, takže vám na Blaníku rozhodně nic neuteče a všechno se od nás dozvíte jako první. Tak to je na okraji, teď tedy prostor pro vás, abyste mi napsali nebo zavolali, jak to u vás vypadá s počasím. Ochladilo se, mě by zajímalo, kam až spadly teploty u vás venku, po případě jestli prší nebo naopak, jestli neprší, jestli je jasná obloha. Tak telefon do studia 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118. A já vám k tomu zahraju Petra Nováka, už za chvíli Klaunová zpověď a bude i Gump. Život je pes.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
5: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přes

0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
4: Čemu vám jsme dobrý?
5: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
6: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
7: A kde všude nás naladíte?
6: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Když si občas řeknete, že život je pes, zapněte si Blaník, zaspívejte si hezké české a hned budete mít lepší náladu.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. I přes to počasí, jak to vypadá u vás? To jsem zjišťoval, dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno, tady Václav, volám ze vzduchově Tokres, přijímám, tady je 11,5 stupně a lehce poprchává.
0: Já vám moc děkuju, mějte se krásně, jaké máte plány na dnešek?
2: Dneska je lovit rybník, tak...
0: Velká akce.
2: No, ono teď to začíná, to bude až do půlky prosince se lovit.
0: Tak jo, tak ať se to vydaří, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, naslán.
0: Radio Blaník, dobré ráno.
3: Krásně na Radio Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa Vsetín. U nás máme teď momentálně zataženo 10 stupňů Celsia a uvidíme, jak to bude vypadat. Včera bylo teda ještě hezky.
0: A vy jaké máte plány na dnešek?
3: Asi nic, protože jsem na nemocenské, takže zůstanu doma.
0: Takže pohodička s Blaníkem.
3: Tak, budu poslouchat Blaníka, něco dobrého uvařím.
0: Skvěle, tak jo, tak se mějte krásně, ať se daří a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Radio Blaník, dobré ráno.
4: Dobrý den, Jitka z Bíliny. Tak my máme aktuálně 13 stupňů, celou noc pršelo a stále prší.
0: A já vám moc děkuju, mějte se krásně.
4: Já taky, hezký den, naslyšenou.
0: A pojďme ještě na SMSky. Třeba od Davida z Olomouce hlásí zataženo a 12 stupňů. Standa z Věšína z Brd poprchává, vítr, teplota 10, docela nevlídno. U nás ve Švermově Kladno je tma, prší a 9 stupňů, tak budeme doma poslouchat vaše super rádio. Mějte se všichni prima, užívejte zdraví, Markéta, děkujeme. Tenwald 7 stupňů zataženo, od večera prší a prší, hezký den přeje Marta. Ještě třeba SMSka z Milína, u nás máme zataženo, fouká slabý vítr a ledový je. A na teploměru 10 Jitka. Tak já vám všem děkuju, užijte si dnešní den i přesto, že je v tuto chvíli většinou nevlídno. Jak se to bude vyvíjet, řekneme si po 7. hodině přímo s meteorologem, teď ale Ricky Povery a Acapulco.

0: Michal Růza, taky Lenka Dusilová, píseň kovbojská. Později tuhle písničku k seriálu Slunečná naspívali Marek Lambora a Eva Burešová. Takhle zní pro představu.
1: Já se krásně mám.
0: Ostatně pokud sledujete seriál Slunečná, tak víte, jak zní. Posloucháte sobotní dobré ráno, tady na Blaníku, od mikrofonu všechny zdraví. Vlasta Suk, za 5 minut už bude 6:45. A teď se podíváme do Prahy, protože Pražský okruh se sice pomalu rozrůstá, ale jeho výstavba omezí provoz na železnici, konkrétně mezi Uhříněvsí a Říčanami, případně Strančicemi. A to od zítřka do úterý 3. listopadu. Podrobnosti prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou Pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Takže na změny pozor, raději si to před tou cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem zkontrolujte, buď v aplikaci, nebo v klasickém jízdním řádu. Šťastnou cestu, možná i teď, kteří cestujete, ať už vlakem, nebo za volantem, ať dobře dojedete. Za chvíli pro vás Annie Lennox z písní Why a hezky česky Marie Rotrová, Kůň bílý. Ještě 4 minuty a bude 6:45.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku?
4: Fotky a videa z našeho studia?
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
4: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
4: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
3: a buďte jedním nebo jednou z nás.
4: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Baví nás

0: Tuhý mráz nás ještě snad nečeká. Jaké počasí bude právě dnes nad Českou republikou, řekneme si za okamžik. No a pak si zahrajeme písničky od Michala Tučného, Cesty toulaví. Já vím, že se vám... Taky nám zaspívá Václav Necka. Nestůj a pojď, nestůj a pojď. A přidám Blanické přání. Na Blaníku hráli píseň jedno... Které zaspívá 21 českých zpěváků. Písnička Pepi 9. nás taky čeká. Hrajeme hezky česky, za 3 minuty už bude 7 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak sice nás dnes tuhý mráz nečeká, ale čeká nás převážně zatažená obloha na většině území s deštěm nebo s přeháněkami, které budou během dne ustávat. A co se teplot týče, tak dnes 11 až 16, na jižní Moravě až 18 v tisíce metrech kolem 7 stupňů.
1: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: První den voleb dorazila zhruba pětina voličů. Vodní elektrárny se potýkají se suchem. V Terezíně se uzavře muzeum.
4: Radio Blaník.
5: Dobré ráno, přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
6: Volby 2026.
5: K obecním volbám v Česku přišla v jejich první den nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina oprávněných voličů. Volby do Senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Volební místnosti se dnes zavřou ve 2 hodiny odpoledne. Hned poté začne sčítání hlasů a postupně se začnou objevovat první průběžné údaje, kde je může veřejnost sledovat výmluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
7: Již tradičně bude Český statistický úřad všechny došlé výsledky průběžně zveřejňovat na webu volby.gov.cz a také poskytovat médiím. Konečné výsledky pak zveřejníme spolu se základními analytickými výstupy a také ve formátu otevřených dat.
5: Já ještě doplním, že konečné výsledky budou známé až po sečtení a zpracování hlasů ze všech volebních okrsků. Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny, jen 40 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Voda z přehrad vlivem sucha postupně ubývá. Středočeský a Jihočeský kraj proto tento týden vyhlásili opatření kvůli suchu a u některých přehrad se snížil odtok. Muzeum Ketta v Terezíně se na více než 2 roky uzavře. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Historická budova získá mimo jiné moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Expozice se dočasně přesune na nádvoří muzea umění v bývalých magdeburských kasárnách. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
1: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: A pokračuje sobotní dobré ráno, tak vás vítám u poslechu. Teď je přesně 7 hodin. Za okamžik taky meteorolog, který nám prozradí, jaké počasí přinese dnešní den, taky zítřek. A k tomu budeme hrát hezky česky. Před námi Pavel Vítek, nebo teď Michal Tučný a Jedna na cesty.

0: Za námi Roxette, How Do You Do, před námi třeba Václav Neckář, za okamžik Nestůj a pojď, 8 minut po 7 hodině.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A s námi ve vysílání meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Rogner. Dobré ráno, jak to dneska bude vypadat?
2: Dobré ráno, aktuálně máme na celém území oblačno až zataženo, zejména ve středních a severních Čechách vyskytuje občasný déšť. Během nepotře čekáme převážně zataženo na celém území. Pozdě odpoledne a večer budou od co do západu srážky. Ustávat a v západní polovině Čech ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupní Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.
0: Prozraďte ještě co zítra?
2: Během zítřka už čekáme převážně polojasno. Přes den poté čekáme proměnlou oblačnost a přes den se mu místy vyskytnout přehánky, na Moravě se skopluze ojedinělé, srážek ale bude celkově výrazně méně než během dneška, pouze do 5 mm a teploty podobně jako dnes mezi 10 a 15 stupni na jižní Moravě až 18 stupňů.
0: Tak já moc děkuju a v příští hodině se uslyšíme, naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
0: Tak a teď už Václav Neckář.

0: Tolik tedy Nightwork, Slunce v duši, kapela, která tady s námi byla mezi lety 2006 až 13. Tahle písnička byla z roku 2010. Já doufám, že potěšila. Za 10 minut už bude půl osmé. My za chviličku prolistujeme taky kalendář s dnešním datem, popřejeme k narozeninám, zaspomínáme, řekneme si, kdo by narozeniny naopak slavil a pochopitelně budeme hrát hezky česky. Třeba Dalibor Janda a taky nás čeká 21 českých zpěváků. Blanické přání. Já vám přeju dobré ráno.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Komín

0: o ten pravej tah.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Sakra! Moje záda.
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
8: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
9: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Hezky to vystihl textově Pepa Devátý, to byla jeho písnička a zpívalo 21 českých zpěváků. Blanické přání a doufám, že vás potěšila. Minuta po půl osmé, to je aktuální čas.
1: Posloucháte
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak jak je to dneska s tím svátkem, kdo ho slaví? Je to Marina, ano, v sobotu 10. října. Své 54. narozeniny má český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. A taky 73. narozeniny skotský zpěvák Mitch Ure. V 72. narozeniny by dnes oslavil slovenský zpěvák Vašo Patejdo. Bohužel letos už jsou to 3 roky, co nás opustil. Letí to. A v tento den v roce 1942 se narodil taky český herec a zpěvák Luděk Nekuda.
3: Přišel den, co se zotříve, když zbyl ještě kluk tak bál.
0: Opustil nás v roce 1988. A ještě tu máme 2 vzpomínky. Před 12 lety odešel český herec Pavel Landovský a v roce 1963 zemřela francouzská zpěvačka Edith Piaf. Tehdy jí bylo 48 let. Pojďme dál, pokud slavíte dnes svátek, milé Mariny, nebo narozeniny, tak všechno nejlepší i od nás a posíláme další pohodové písničky. Tohle je Chris de Burgh a za chvíli Soza.

0: Pánové ze skupiny Slza zpívali do ticha. Za 5 minut už bude 7:45 a vy posloucháte sobotní Dobré ráno Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Při sobotě opět vyjedu do terénu v roli blanického krajánka. Než prozradím, kam to bude, vrátíme se ještě do čtvrtka, kdy jsem vyjel do Moravskoslezského kraje a pozval vás na romantický hrad Hukvaldy. Sezóna tady trvá do konce října a navíc dnes se tu uskuteční zajímavá akce. Podrobnosti přidává průvodce Dalibor Vrána.
3: Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Opravdu bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra.
0: Tak tohle zní opravdu hodně lákavě, takže doporučuju. Jinak všechny fotky, videa a reportáže z blanického putování najdete v sekci Krajánek na adrese radioblanik.cz. Tak a teď pozor, pokud máte rádi pejsky, tak byste dnes neměli chybět v Klukách ve Středočeském kraji, kde se uskuteční výcvikový den ohařů. Čeká nás nácvik společného honu, vystavení zvěře a střelba. Dále uvidíme, jak kynologové s pejsky pracují, předají i nějaké ty zkušenosti. Na místě bude taky dětský myslivecký kroužek a tak dále a tak dále. Takže dnes střelnice MS Kluky začíná se v 9 dopoledne a já se tam zajedu podívat a zjistit podrobnosti. Z místa se uslyšíme po 14. a po 17. hodině.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: A do té 8. hodiny třeba Helena Vondráčková, Jiří Korn, já půjdu tam a ty tam, a nebo Olympik, proč zrovna ty? Už za chvíli.

0: Tolik tedy Backstreet Boys, tady na Vlaníku. Krátce před osmou, za chvíli čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou. No a z písniček třeba Valda Matuška s Bohem lásko.
1: S Bohem lásko, nech mě jít, nech mě jít.
0: A taky Lucie Vondráčková a Pohádková.
2: Bude chtít lásku na sto let.
0: Láska na sto let. A přivalím i Karla Gotta, písničku Muzika. Takže jedeme dál, hrajeme hezky česky, za pět minut bude 8 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak by to dnes mělo vypadat na obloze? Většinou zataženo až oblačno, s přeháníkami, leckde i vydatnými, během dne by měly srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Co se teplot týče, tak dnešní maxima 11 až 16, na jižní Moravě až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
10: Volební místnosti se opět otevírají. V Česku roste zájem o elektromobily. Pražská botanická zahrada zve na výstavu dýní. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
11: Volby 2026.
10: Za pár okamžiků se otevřou volební místnosti. Druhý volební den mohou lidé rozhodovat v komunálních a senátních volbách až do 2 hodin. Poté se místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. Na svá místa se tak pomalu připravují členové komisí. Jak to ve volební místnosti například v pražských Dolních Počernicích vypadalo včera před začátkem voleb, přiblíží zapisovatelka Daniela Májová.
12: Největší chaos byl tak půl hodinky před začátkem. Když odbyla 2. hodina, otevřeli jsme vlastně vchod a už se tam tlačilo nejméně 7 voličů.
10: Pro prvovoliče si tam komise navíc připravila malé dárečky. Prodej elektromobilů v Česku za 3/4 vzrostl o třetinu, a to na 13 806 aut, kde registrace aut s hybridním pohonem se ve stejném období zvýšily o 13,6%, z toho plug-in hybridy do zásuvky rostly o 21%, vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Nový most spojující Českou a Lelekovice na Brněnsku se bude stavět příští rok. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vypíše veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota stavby je 134 milionů korun. Od letošního jara je přes trať nainstalovaný most provizorní. Ten starý byl v havarijním stavu. V pražské botanické zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavede mezi dinosauři, obří pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Originální dýňová aranžma doplní interaktivní zastavení tvořivé dílny, které probíhají dnes i zítra. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
0: A já přeju krásné ráno, 8 hodin.
3: Vlasta Suk
4: na rádiu.
11: rádiu Blaník.
0: A jak už bylo řečeno, teď se otevírají opět volební místnosti, takže jestli jste to včera nestihli, dneska napravte do 14. hodiny. Máte možnost, pak začne sčítání, my na Blaníku budeme vše bedlivě sledovat, takže s námi vám nic neuteče. Teď už hezky česky zpívá Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím.

0: Barry Bonjoy, písnička Always. Už bude 8:45, dál hezké české. Za chvíli Lucie Vondráčková, Láska na 100 let, nebo Karel Gott a muzika. Teď ale míříme na výlet s kolegou hercem Mirkem Táborským. Už v pondělí nás pozval na zajímavé místo. Kam to bylo? Propásli jste? Máme pro vás reprízu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dělá mi velkou radost, když vám mohu představit nějakou starou stavbu, která byla po letech chátrání a zanedbávání zachráněna a znovu uvedena do života. A tento týden v tom budu pokračovat. Dnes vás pozvu na Tachovsko do Svědců. Malá výzka Svědce leží v těsném sousedství Tachova a je jeho městskou částí. Pyšní se velkolepou architektonickou památkou, která byla v troskách a hrozila jí demolice. Ale díky lidem, kterým na ní opravdu záleželo, povstala z trosek jako bájný fénix z popela. Ojedinělá jízdárna zámeckého vzhledu udivuje nejen velikostí, ale především odvážnou konstrukcí i uměleckým stvárněním interiéru i exteriéru. Je to obdivuhodná památka, kterou nechal postavit v letech 1858 až 61 v novorománském slohu penzionovaný polní maršál kníže Alfred Windischgrätz podle návrhu chebského stavitele Adama Habercetla. Ano, je to ten Windischgrätz, který je nechválně známý z učebnic jako velitel císařských vojsk, která stála proti povstalcům během svatodušních bouří v Praze v roce 1848, při kterých byla náhodně zabita jeho žena Eleonora, rozená Schwarzenbergová, a těžce raněn prvorozený syn. Alfred Windischgrätz byl majitelem Tachovského panství, k němuž patřil areál paulánského kláštera, zrušeného za josefínských reforem. V věku 70 let se v roce 1857 rozhodl klášter přestavět na zámek s honosnou jízdárnou. Svědce se měly stát jeho letním sídlem. Díky vášnivému vztahu ke koním a k jezdectví dal ale před zámkem přednost jízdárně. Po jejím dokončení začal upravovat chátrající konvent, včetně kostela, na zámeckou rezidenci, ale postavil jen severní křídlo se dvěma nárožními věžemi. Jízdárnu si příliš neužil. Zanedlouho po jejím dokončení v roce 1862 zemřel. A zámek nedokončil ani jeho syn Alfred II. Windischgrätz, proto zůstalo jen jeho torzo. Potomek musel pak ještě dlouho splácet dluhy po svém otci. No a já vám příště o jízdárně ve Svědcích povím víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Pohodové české rádio. Rádio
5: Hladík. Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Daruj, ale Lucka Vondráčková si tam i zahrála.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Teď už s námi ve vysílání meteorolog Jáchym Rogner z Českého hydrometeorologického ústavu, který nám prozradí, jak to vypadá aktuálně, jak to bude dnes. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, aktuálně máme na celém území oblačno až zataženo, zejména ve středních a severních Čechách vyskytuje občasný déšť. Během dne potom čekáme převážně zataženo na celém území. Později odpoledne a večer budou od severu západu srážky. Ustává to v západní polovině Čech, ubývá ty oblačnost. Ty vyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupní Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.
0: Co zítřek?
2: Během zítřka už čekáme převážně polojasno. Přes den poté čekáme proměnlivou oblačnost a přes den se mohou místy vyskytnout přehánky. Na Moravě se skopuje ojedinělé, srážek ale bude celkově výrazně méně než během dneška, pouze do 5 mm a teploty podobně jako dnes mezi 10 a 15 stupni na jižní Moravě až 18 stupňů.
0: A co po neděli?
2: Na začátku příštího pracovního týdne poté čekáme ubývání oblačnosti. Stále se ale mohou během pondělka vyskytnout na severovýchodě o místy přehánky, jinak bude ale většinou oblačno až polojasno a zimná rána budou v pondělí a úterý velmi chladná, mezi 7 a 2 stupni v pondělí a v úterý mezi 5 a 0 v Čechách může klesnout až k minus 2 stupňům Celsia a můžeme tak naměřit první mráz tohoto podzimu.
0: Tak já moc děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také naslyšenou. Radio
0: Blaník. No a za chvíli třeba Valda Matuška s Bohem lásko. Za 5 minut bude půl deváté.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
6: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.
8: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
9: Stromky, ovocné stromky.
10: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
11: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu.
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
14: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
13: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
15: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
16: Mat. Ten obchod mám rád.
17: Výzku pro vás máme extra
16: teďka slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
18: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Tak tohle je Taylor Swift ve vysílání Blaníku krátce po půl deváté. No a teď připomínka toho, co nás čeká tento víkend.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Vzpomínáme na Miroslava Žbirku. Za měsíc to bude 5 let, co nás opustil. Navíc v říjnu by oslavil narozeniny a my pro vás máme pěkný dárek. Budeme rozdávat něco skvělého, co vás potěší. A konkrétně to budou 2 vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky v Obecním domě v Praze. Koncert se uskuteční 20. října, tak pokud byste chtěli vyrazit, vyčíhejte si aktuální výherní písničku, zažni, jakmile zazní ve vysílání Rádia Blaník, zavolejte si o výhru na 800 109 109. Když budete třetí v pořadí, bude to vaše, tak hodně štěstí. Může zaznít opravdu kdykoliv.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na Rádiu Blaník.
0: Teď už ale David Koller, čas nejde vzít zpátky a za chvíli třeba zpěvačka Celine Dion. Dobré ráno.

0: Nebyl tohle náhodou Miroslav Žbírka?
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník.
0: No byl a byla to výherní písnička Zažni, mluvil jsem o tom před chvílí a ona odehrála. Jako třetí se dovolal posluchač Pavel ze Vsetína. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a vy od nás získáváte skvělý dárek. Je to vaše?
2: No děkuji.
0: Vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbírky. Takže si to užijete 20. října v Praze. Bude to paráda.
2: Ano. Tak já se těším.
0: No právě, já jsem si říkal, že z toho máte velkou radost, že se vám to povedlo.
2: Ano.
0: Tak jo. Jinak mi řekněte, co plánujete na víkend?
2: Nějaký uklid a pak ven na procházku se psem.
0: Tak jo, tak ať se vydaří a stejně tak si užijte i ten koncert. Mějte se báječně, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný víkend, nashledanou.
0: No a před námi další výherní. Catherine. Jakmile uslyšíte zpívat Miroslava Žbírku a tuhle písničku, volejte studio 800 109 109. Třetí v pořadí vyhrává.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já, teď Celine Dion. Dobré ráno.

0: Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli čerstvé zprávy, no a písničky od Marie Rotrové. Taky si dáme Lucku Bílou s Pepou Vojtkem. A kolem se čtvrtě nabídnu pokáče. Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 9.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dneska většinou zatažená obloha, ještě přehánky. Během odpoledne by měly srážky ustávat, oblačnost se začne protrhávat. V maximech 11 až 16, jižní Morava 18 a v 1000 metrech naměříme kolem 7 stupňů. Tak by to dnes tedy mělo vypadat.
1: Prodej a servis Pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Lidé druhý den rozhodují ve volbách a také v referendech. V Hřensku popadaly kusy pískovce. Liberecká galerie Lázně se znovu otevře. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
9: Volby 2026.
8: Začal druhý volební den, lidé rozhodují nejen v komunálních a senátních volbách, ale dnes pokračují také místní referenda. Hlasuje se v otázkách výstavby větrných elektráren, o spalovnách, obchvatech nebo bytových domech. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% oprávněných voličů. Na platy zaměstnanců státu má v příštím roce směřovat ze státního rozpočtu zhruba 316 miliard korun. Část z toho získá stát i z evropských fondů. Proti letošnímu roku je to nárůst o zhruba 25 miliard korun. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na příští rok. Z toho na platy ústavních činitelů má jít 8,4 miliardy. V Hřensku na Děčínsku spadl včera večer kus pískovce za hotelem. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Během dnešního dne provedou odborníci prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů. Krajská galerie Lázně v Liberci dokončila modernizaci osvětlení za 26 milionů korun. Uzavřená je kvůli tomu od poloviny července. Mluvčí galerie Kateřina Trunečková uvedla, že nyní připravují nové výstavy a galerii návštěvníkům znovu zpřístupní za týden.
10: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech, v provozních částech budovy, depozitářích a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona.
8: Díky této cloně může vzniknout temnější osvětlení, což některé výstavy vyžadují. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
0: Já děkuji, teď je mezi 9 a 10. Opět budeme hrát hezky česky.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: A nejen to, máte doma oleandr? Pokud ano, tak poslouchejte určitě, protože za chvíli se dozvíte, co dělat, aby vám příští rok opět pěkně vykvetl. Kolegyně Iva Lecká se na tohle zaměří v dobrých radách do zahrady. Tak buďte s námi. Tohle je Jiří Schillinger.
2: Rádio.

0: Za námi Pet Shop Boys, Go West. Písničku taky zpívali kdysi Village People. Zní úplně jinak, i když je to ta stejná věc. Tak já doufám, že Pet Shop Boys potěšili. Za chvíli hezky česky Marie Rotrová, Večera zvíčkaná, a taky si zaspíváme s Davidem Dalem. A teď krátce před 9:45 pro vás máme další dobré rady. S nimi přichází kolegyně Iva Lecká a dnes to bude o oleandru.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Ještě nedávno zdobil terasu záplavou růžových, bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u Středozemního moře. Jenže léto je pryč a náš oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat kolem 5 stupňů, je nejvyšší čas hledat mu zimní útočiště. Ideální je chladná, světlá a dobře větraná místnost, kde se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Posloužit může nevytápěná veranda, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází další důležitá rada. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte, v zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně, na podzim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikální řez raději odložte. Oleandr totiž kvete především na výhonech, které vyrostly v předchozím období, a příliš razantním stříháním se můžete připravit o část květů v příští sezóně. Při manipulaci s oleandrem používejte rukavice, celá rostlina je jedovatá, takže ji držte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Pro dnešek všechno, naslyšenou zítra.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.

0: Posloucháte Blaník. Věděli jste, že David Dale ve svém hitu Akorát, který teď doznívá, zpívá o vlastním prožitku. Sám totiž prozradil, že tahle písnička vznikla z příběhu, který sám zažil a že se potřeboval vypsat z jednoho vztahu. Možná i proto působí tak osobně a emotivně. Tak já doufám, že vás potěšila. Za chvíli třeba Zítřejší ráno, Lucie Bílá, Josef Vojtek a taky Richard Miller. Nebude to lehké. Za 8 minut už bude 9:30. Já přeji krásné dopoledne.
1: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorová.

0: korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Fotky z našich akcí.
4: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
3: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Olympic a Giordano Bruno na Rádiu Blaník. Za 2 minuty bude 9:45. No a teď další pozvánka. Hvězdy pod hvězdami. Důležitá informace, už se prodávají lístky na další Hvězdy pod hvězdami. Po Tomáši Klusovi, Lucce Bílé, Michalu Malátném, Olze Lounové a Čechomoru zaspívá v nejmodernějším planetáriu na světě, tedy v tom našem pražském Vestromovce, Petr Kolář. A pozor, on to nebude jen koncert, je to napůl talk show, také trochu vzdělávací program, proložený Petrovými písničkami a hlavně to unikátní planetárium ukáže, co všechno umí a že toho je. Lístky seženete na webu planetum.cz a je o tom vždycky obrovský zájem, takže s tím počítejte, já bych to být váma neodkládal, protože by se mohlo stát, že bude vyprodáno. Takže doporučuji, koukněte se ještě jednou na stránky planetum.cz. Další vstupenky na Hvězdy pod hvězdami už jsou v prodeji.
1: Hvězdy pod hvězdami na Rádiu Blaník.
0: No a za chvíli třeba Pokáč, rodinný tip.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.

0: tip.
1: Tak tohle je Pokáč, rodinný tip, posloucháte Blaník. Za chvíli bude 10 čerstvé zprávy s Kristýnou před námi, no a pak třeba poetika Půlnoc. Václav Neckář, Helena Vondráčková, Znám jednu krásnou zahradu. Hráme si tichou dohodu kolem 3/4 večírek osamělých srdc.
2: Vím, že na mě pořád myslíš, že máš mě pořád rád.
1: Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky na Blaníku.
3: Blaník za volantem.
1: A jak se jezdí v sobotu dopoledne?
4: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Aktuálně dochází v Lohkovském tunelu k blokovému odbavování. Počítejte se zdržením. 10 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kolona od 21. kilometru od sjezdu na Benešov do omezení u mostu Šmejkalka. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Tak děkujeme, kdyby cokoliv, volejte naší dopravní linku 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Dnes stále zataženo, až odpoledne oblačno, postupně ubývání další oblačnosti. Do té doby přehánky, které by měly během dne slábnout. Teploty dnes 11 až 16, na jižní Moravě až 18 a v 1000 metrech kolem sedmičky.
5: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
4: Češi druhým dnem volí své favority. Meziročně přibylo záškrtu nebo salmonelózy. Prahu čeká delší výluka tramvají.
2: Rádio Blaník.
0: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
15: Volby 2026.
0: Druhým dnem se otevřely volební místnosti. Na části území státu jsou spojené s úvodním kolem rozhodování o třetině senátorů. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do senátu, které se konají ve 27 obvodech, provází o něco menší účast. V Česku meziročně přibylo případů záškrtu salmonelózy nebo žloutenky typu C. Naopak méně lékaři evidují nemocných s černým kašlem, svrabem nebo spalničkami. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu. Do celkových statistik se zatím zásadně nepromítla epidemie salmonely v pražské městské části Újezd nad Lesy, kde je potvrzeno bezmála 300 případů. Hypotéky v Česku dál zdražují. Jejich sazby se už blíží 6% a podle analytiků mohou na začátku příštího roku tuto hranici překonat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
16: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
0: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Od zítřejšího dne čeká Prahu delší výluka tramvají. Nepojedou mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce trati a příprava napojení budované trati na Jarov. V době výluky budou náhradní autobusy X9 v denním a X95 a X98 v nočním provozu. Výluka potrvá až do pátku 18. prosince. Ze zpráv je to ode mě vše a dál tu s vámi bude Vlasta.
3: Vlasta Suk
9: na Rádiu Blaník.
1: Ano, dopolední vysílání pokračuje, za minutu bude 10, za chvíli roztočíme slavné desky hezky česky, ještě předtím třeba Poetika a písnička Půlnoc.

0: Tolik tedy Pavlo Havera a Boli jsme raz milovaní. Na Rádiu Blaník 10 minut po 10. hodině a pojďme si vás hudebně prověřit.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, opět roztáčíme vaše oblíbené slavné desky, zahraju originál, vy budete pátrat po české verzi, tak schválně dneska zamíříme do Itálie, ano, mám pro vás italskou skupinu Nuovi Angeli, neboli Noví andělé, a písničku, která se jmenuje Donna Felicita. Je z roku 1971, má českou verzi samozřejmě, no a mě zajímá, jestli uhodnete jakou. Tak se těším na vaše tipy na telefonu 800 109 109, jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: teď tady italská kapela Nuovi Angeli, Donna Felicita, a kdo pak ji zpívá hezky česky?
1: Slavné desky, hezky česky.
0: To je otázka na vás, tak koukneme na telefon, kdo pak je tam, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Zdravím, s Ondrou Tosnu.
0: Ondro, zdravíme.
2: Tak já dneska fakt budu jen typovat, protože si fakt nejsem jistý, jestli náhodou to nebude Karel Gott.
0: Tak Ondra nám zavěsil, Karla Gotta typoval, pojďme si pustit posluchače, kteří se dovolali před Ondrou.
3: Dobrý den, tady je Marie Zumpolce a myslím si, že to je Viktor Sodoma.
4: Dobrý den, Alena, já zkusím Jiří Schillinger.
5: No, dobrý den, Lacíku, moc vás zdravírkám. Tak tuhle tu písničku zpívá Viktor Sodoma pod názvem Stále mi vyčítá.
6: Dobrý den, tak já bych si typl, že je to Viktor Sodoma a písnička se jmenuje Stále mě vyčítá.
0: Tak 800 909, telefonní linky stále blikají. Rádio Blaník, dobrý den.
7: Zuzka, dobrý den.
0: Zuzko, co myslíte, kdo to zpívá?
7: Viktor Sodoma Stále mě vyčítá.
0: Jste si jistá?
7: No, doufám.
0: Ostatně už to tam taky posluchači zmínili. No a jo, já vás nebudu už napínat, ano. Viktor Sodoma Stále mi vyčítá. Písnička z roku 1972, český text napsal František Ringo Čech, který taky právě doprovází Viktora Sodomu. Tak si ji zahrajeme a vy mi ještě řekněte, jak se máte, co plánujete na víkend?
7: Na víkend ani tak nic moc, protože to počasí nám nepřeje. Takže jako něco na zahrádce, když nebude pršet.
0: No tak jo, tak třeba ne, třeba se vám to vyhne. Ono se to má začít zase zlepšovat odpoledne, jo, takže třeba to...
7: Doufejme.
0: Tak jo, tak si vychutnáme teď Viktora Sodomu, mějte se báječně, ať se daří, naslyšenou.
7: Taky, naschledanou.
0: Stále mi vyčítám, tak to je ona, tahle hezká česká. Jdeme na ní.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Romantická písnička Briana Adamse, Everything I do it for you. Krátce po 10:45. Dál hezky česky třeba Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, taky Slza a Holka z plakátů. No a stále taky čekáme na tuhle písničku. Zazní za chvíli, nebo v další hodině, no? Já vám to neprozradím záměrně, protože je to výherní, která vám může přinést vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbírky. O to hrajeme tento víkend. Každopádně, jakmile ji uslyšíte, volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí volající. Tak hodně štěstí samozřejmě přeju.
1: Líbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
10: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčán. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Výherní písnička jako třetí se dovolala posluchačka Jitka z Děčína. Jitko, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím a tleskám.
1: Děkujem.
0: Vy totiž pojedete na tu úžasnou akci, kde uslyšíte písničky Miroslava Žbírky, Symfonická noc. Tak já jsem strašně rád, že máte takovou radost. Vy jste tomu nemohla ani uvěřit, že jste vyhrála.
1: Že? To nemohla, protože já jsem si zrovna dala preclík do pusy a zrovna jsem se dovolala, takže jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jestli rychle kousat a nebo mluvit.
0: No a ono to klaplo, takže jste to zvládla oboje najednou, preclík a zároveň mluvení. Paráda, velká gratulace. Tak a teď mi řekněte, jaké máte plány taky na sobotu, ptám se tady posluchačů.
1: Jako na dnešní sobotu, tak ještě půjdeme odvolit.
0: Ano, to je důležité.
1: Pak se budeme odměnit.
0: Za to volení.
1: Za dobrou volbu.
0: Ano.
1: No a potom asi budeme něco tvořit, protože prší, takže zalezeme domů a budu dělat nějakou podzimní výzdobu.
0: Ještě někam jedete, jo?
1: My jsme teď na cestě s manželem a vlastně jedeme z Moravy až do Děčína.
0: Aha.
1: Takže vlastně musíme nejdřív zdrávo dojet domů, pořádku.
0: Já toho ještě využiju, zdravím taky manžela. A teď, když jste tady na cestě, kde konkrétně aktuálně se nacházíte a jak to vypadá s dopravou?
1: Tak to vám radši také předám manžela, protože já to přesně nevím.
0: Tak jo, pane manželi, dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme na D11, úplně v pohodě, cesta volná, jedeme vlastně od Zábřehu až, a takže jedu po ty nový, po ty 35 jsem jel, a teďka jsem na D11 a jedeme až do Poděbra po dálnici, tak jedeme a pojedeme na Mladou Boleslav.
0: Skvěle.
1: No, takže jste to slyšeli všichni.
0: No tak paráda, tak to jsou samé dobré zprávy. Tak já vám přeju, ať dobře dojedete tedy, ať hezky odvolíte.
1: Děkujem.
0: A užijte si samozřejmě ten koncert. Mějte se báječně, jak se daří. Naslyšenou.
1: My vám taky děkujeme, nashledanou.
0: Tak a další výherní písničku tu máme. Nejsi sám. Číhejte na ní, jakmile zazní Miroslav Žbírka se synem Davidem. Volejte studio 800 109 109.
3: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Radiu Blaník.
0: No za chvíli třeba tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, teď Roxette, Listen to your heart, neboli naslouchej hlasu svého srdce.

0: mega hit 80. let, ale i 90. Ano, já třeba si pamatuju jako malý kluk, když jsem tuhle písničku pouštěl doma na magnetofonu, dělal jsem diskotéky. No, Michal David, Kolu, pijeme kolu. Posloucháte Dopoledne na Blaníku. Sobota pokračuje ve znamení českých písniček i po 11. hodině. Verona, Lásko prout. Dlouhou prázdnou tmou. Taky pro vás chystám Jakuba Smolíka. Nebrečí jen v pohádkách se láska. A nebo hráče Petra Spáleného. Dál vám budu hrát hezky česky, za 6 minut bude 11.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Stále většinou zataženo, během dne čekáme oblačno, přehánky by měly pomaličku a listě ustávat, oblačnost se začne rozpouštět. Dnes naměříme 11 až 16 a v 1000 metrech to bude kolem 7 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Víkendové tipy.
3: Pěkné dopoledne. V Kublově se dneska slaví dožínky. Čeká vás den plný tvoření a zábavy. Chybět nebude mimo jiné tombola nebo kvíz. Od 12 se mohou děti těšit na tvořivé dílničky. V jednu vystoupí s folklorním představením Děti z lesní mateřinky Studánka a ve dvě začíná dožínkový stůl se špekáčky nebo polévkou. Typicky podzimní akci najdete v Mnichovicích. V zahradách Myšlín se připravili myšlínské dýňování. Čekají vás workshopy, dýňový fotokoutek, stezka pro děti nebo setkání se zvířátky. Můžete si samozřejmě vydlabat i dýni, sebou si v tom případě nezapomeňte vzít lžíci a nožík. A v zooparku Zelčín dneska pokřtí surikaty. Slavnostní křest začne v 1 odpoledne a kmotrem malých šelmiček se stane zpěvák Jan Bendik. Kromě křtu se můžete těšit i na jízdy kočárem s koňmi a v dílničce si budete moci vyrobit i surikatí suvenýr. Otevřeno je do 6. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
6: Chceš válku? Tak tady máš válku.
5: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
7: Všude kolem jsou žraloci.
5: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
17: Plasta Suk
18: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, přeju krásné dopoledne, za 2 minuty bude 11. Další hezké české už jsou připraveny, Verona či Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc. A všem Marinám k svátku všechno nejlepší. Rádio.

0: Ozone a Dragosta Dintej, 9 minut po 11. hodině. No a v tuto chvíli se podíváme na jeden velký úspěch do Frýdku Místku. Tamní Nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026. Majitelem Nové osmičky je pan Kamil Rudolf a tady je jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my s Novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší, největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo. Možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních, sportovních, divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo toho opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
0: Tak ještě je potřeba doplnit a pogratulovat do Frýdku Místku. A ta Nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Takže velká gratulace tedy a teď už pohodové písničky ode mě pro vás. Jakub Smolík za chvíli Prý chlapi nebrečí nebo Petr Nať a Jožoráš Psi sa vráňa útokom. Užívejte sobotní pohodu s Blaníkem.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Ve vysílání Blaníku nám dohrála a dospívala Britney Spears a přeji krásné sobotní dopoledne. Nečekaná návštěva, zmatek na chodbách a host, který odmítal odejít. Přesně to se ve středu odehrálo u nás v Česku ve školním prostředí. Co se kde stalo, řeknu za chvíli a taky vám budu hrát hezky česky. Marek Ztracený zaspívá Zastav mě. Ještě před ním si dáme skupinu opět Radeček a nebo hráče Petra Spáleného. Tak užívejte sobotní pohodu s Blaníkem. Radio Blaník. Teď máme krátce po 11:15.
1: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jicku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
9: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
10: Stromky, ovocné stromky.
11: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Dotace z Fatre jsou zpět.
13: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
16: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.

0: co sousedům staví novostavbu?
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: K čemu vám jsme dobrý?
4: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
5: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

extra cený a další hezká česká pro vás. Zastav mě, posloucháte Rádio Blaník. A teď tu mám jeden úsměvný příběh ze školního prostředí, který se u nás odehrál ve středu. Na jednom gymnáziu na Uhersko-Hradišťsku měli opravdu nečekaného studenta. Do budovy totiž vběhl vystrašený srnec a protože zřejmě nechtěl přijít pozdě na vyučování, tak jedna ze studentek mu dokonce podržela dveře. Takovou ochotu učí novým spolužákům, aby člověk pohledal. Srnec si to pak zamířil chodbami školy, nakoukl i do učebny, ale nakonec zakotvil na toaletách. A tady přišel problém. Při výběru mezi chlapeckým a dívčím záchodem totiž zřejmě neprošel orientačním testem a ani slovní domluva nepomohla. Do akce tak museli nastoupit myslivci, kteří nezvaného návštěvníka vynesli ven a odnesli k řece Moravě. Srnec si přeplaval a zmizel v polích. Takže naštěstí všechno dobře dopadlo a nikomu se nic nestalo. Vedení školy navíc přiznává, že na podobné návštěvy už jsou tak trošku zvyklí. Zajíci se tam totiž objevují skoro každý podzim. Takže zatímco někde řeší nedostatek studentů, na tomhle gymnáziu by mohli pomalu otevřít i přírodovědnou větev. Jen by asi museli zpřísnit přijímačky, co říkáte. A hlavně kontrolovat, jestli uchazeči trefí na správné toalety. Radio I to se stává. Vlasta Suk se s vámi pro tuto chvíli loučí. Za chvíli skvělá kolegyně Veronika Rážová a odpoledne na Blaníku ode mě ještě třeba Buty a taky skupina No Name Večnost. Mějte se báječně a já se budu těšit na slyšenou krátce po 14. hodině z krajankovského putování.

No Name na rádiu Blaník a já vám želám krásné skoro poledne. Pojďme se podívat, co si budeme hrát mezi 12. a 13. Budeme si hrát samé hezké české písničky, jako třeba jednu od Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Budou tu i Mňága a Žďor. A nebo Božský Karel, Oheň sobě.

0: Zůstávejte s Rádiem Blaník, za chviličku se na to vrhneme. Hezky česky celou sobotu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: A pojďme se podívat, jaké počasí nás dnes čeká. Většinou bude zataženo, občas bude pršet a teploty se budou pohybovat většinou mezi 10. až 15. stupněm Celsia. V noci se nám pak ochladí na 9 až 5 stupňů. Očekávejte, že zítřek bude jako přes kopírák s tím dneškem. Během dne by se mělo objevit tu a tam déšť nebo přehánky. No a co se týče teplot, tak ty se budou houpat většinou mezi 10. a 15. stupněm. Pozor na to, hlavně ráno. Jedině se mohou vyskytovat mlhy.
1: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
2: Hezké poledne. Pokud nevíte, co uvařit k obědu, nebo se vám prostě vařit nechce, zajeďte si do Řevnic u Prahy. V bývalém průmyslovém areálu Eurovia se koná Food Truck Market. Těšit se můžete na celou řadu dobrot, od trhaných mas, hotdogů a burgerů, přes asijské lahůdky a mořské plody, až po sladké churros, koblížky a nebo donuty. Podobná akce se koná v Praze v galerii Butovice. Na programu je, řekněme, festival nevinné budky. Těšit se můžete na vinařství a food stánky, živou hudbu. Děti pak určitě ocení kreativní dělničky, malování na obličeji, tetovačky nebo skákací hrad. Akce probíhá do 8 večer. A děti by si to mohly užít i v Řehenicích. V Řehenickém dvorku je na programu Den přírodního stavitelství. Vyzkoušíte si výrobu hliněných cihel, omítání i tvoření. Na děti čekají hravé dílny a bohatý doprovodný program, včetně lukostřelby. Akce je do 6 a základní vstupné je 490 korun. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Veronika Rážová
0: na rádiu Blaník. Přeju vám krásné sobotní poledne. Za minutu odbije to pravé poledne a vy se máte na co těšit, protože další 60-minutovka bude jen plná českých písniček a pozor, pozor, taky tady někde létají další vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě, tedy vzpomínkový koncert na Mekyho Žbirku. Pozor, celý víkend s Meky Žbirkou, tak buďte skutečně ostražití a jakmile uslyšíte výherní písničku 800 109 109, to je to správné číslo, na které zavolejte a ideálně buďte třetí.
13: Hezky česky.

0: Mňága a Žďorb a písnička pro vás, která vyšla už v roce 2000 a od té doby nám dělá radost. Kdo nám teď ale určitě udělá radost, je také Mirek Táborský. Celý týden jsme se s ním vydávali za doslova vzkříšenými stavbami. A pokud jste to náhodou ve vysílání nechytli, teď máte šanci.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Vracím se na Tachovsko, kde nechal kníže Alfred Windischgrätz, velký milovník koní, postavit v romantickém novorománském slohu obrovskou jízdárnu. Ta je založena na půdorysu kříže s rameny ukončenými polygonálními neboli vícebokými závěry. K východnímu a západnímu průčelí jsou přistavěny přízemní stáje s nárožními pavilony. Centrální částí je patrová stavba o délce 60,2, šířce 26,3 a výšce 26,3 desetiny metru. Arena je zhora osvětlena podélnou lucernou, to jest proskleným střešním světlíkem. Patří mezi největší dochované světské prostory své doby. Ústřední halu, vlastní jízdárnu, obklopují galerie s ložemi pro hosty, a to v přízemí i v patře. Klenuté stáje v přízemí sloužily k ustájení až 24 koní. Nezbytnou součástí byla kovárna a podkovárna s bytem kováře v přízemí. Suterén pak sloužil jako kočárovna. V patře byly z ochozu přístupné jednoduše zařízené pokoje pro krátkodobé ubytování vybavené kachlovými kamny, avšak jen společnou toaletou. Nejlepší výhled poskytovala samozřejmě knížecí lóže, která má čestné místo přímo proti vchodu. Jízdárna ve Světcích je srovnávána s vídeňskou císařskou jízdárnou a je po ní druhou největší ve střední Evropě. Není divu, byla to pýcha knížete Alfréda, který se chtěl vyrovnat císařskému dvoru. Jenomže nastaly komplikované časy a Windischgrätzové se mezi válkami přihlásili k německé národnosti. Po záboru pohraničí se ve Světcích v roce 1938 konal dokonce sjezd nacistické NSDAP. Po roce 1945 byl proto majetek zestátněn. V té době byla ještě jízdárna v zachovalém stavu. Na čas se v ní usadilo vojsko pohraniční stráže. Potom sloužila jako tělocvična a později v ní hospodařil státní statek a skladoval tam obilí a hnojiva. Ale snad sloužila i jako stáj pro koně. Mobiliář byl bohužel rozebrán. Přestože jízdárna byla od roku 1951 památkově chráněna. Ta doba opravdu nepřála zodpovědnému vztahu k památkám. Já se ovšem do jízdárny ve Světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: S Mirkem Táborským se dnes vydáme ještě jednou putovat, a to po 18. hodině. Takže pokud vás to chytlo tentokrát, rozhodně si na to počkejte. Teď už jsou tu další české písničky. Iveta Bartošová, Petr Hapka a nebo duet Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Papus.

0: Celé České rádio.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Iveta Bartošová jako Juanita na rádiu Blaník. 12 hodin 24 minut. Dnes máme 10.10., tedy 10. říjen, což je den, světový den duševního zdraví. A úřad vlády České republiky se právě kvůli tomu letos poprvé zapojí. A tak pokud půjdete náhodou kolem, tak si nedivte, protože dnes celý den bude úřad nasvícen zeleným světlem. Tím symbolicky upozorní na význam dostupné péče, prevence psychických potíží a vyjádří taky podporu těm, kteří se s jakýmikoliv psychickými obtížemi potýkají. Kromě toho koukala jsem, že napříč Českou republikou je také spousta osvětových akcí, takže pokud na nějakou zavítáte, určitě to bude prospěšné. Zároveň si dnes ale připomínáme i Mezinárodní den kabelek, takže milé dámy, jestli to máte podobně jako já, tak už asi dobře víte, čím si dnes udělat radost.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Slíbil jsem ženě malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli,

0: tě zajímá ohledně Danečka?
1: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
0: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
1: Je, tak děkuju moc.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
4: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Pecky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky.
0: U nás na Blaníku.

0: Posloucháte Rádio Blaník a posloucháte ve správnou chvíli, protože teď si myslím, někdo bude mít velkou radost. A kdo pak to bude? Halo, halo, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny na Blaníku, Martin to Janu telefonu.
0: Martine, já vás taky zdravím, vy jste třetí volající, Martine. A já vám taky řeknu, co to znamená. Nejenom to, že si můžeme popovídat, ale také to, že získáváte vstupenky na vzpomínkový koncert, který se bude konat už 20. října. A bude to skutečně velké. Bude to skutečně velké, Martine. Koho vezmete sebou?
1: No, přítelkyni Janu vezmu.
0: Přítelkyni Janu. I ona má ráda Mekyho Žbírku a jeho písničky.
1: Jo, jo.
0: Tak to je krásný.
1: Tak my jsme na tom vyrůstali, takže...
0: Já si myslím, že většina z nás, kdo jsme tady na Blaníku nebo kdo posloucháme Blaník, protože Meky Žbirka je zkrátka nedílnou částí té československé tvorby. A já jenom ještě připomenu, že na tom koncertě, na tom úžasném koncertě, který se bude konat ve Smetanově síni Pražského obecního domu, takže nádherná atmosféra, nádherný prostor, tak vystoupí jakožto hosté i čtyři tenoři, David Kraus, Marta, taky operní pěvkyně Soňa Godárská a nebo violončelistka Terezie Kovářová. Valová. Tak já
1: tak
0: jsem
1: to bude naprosto skvělý. Moc děkuju.
0: Tak já moc děkuju, že jste zavolal. Jsem ráda, že máte radost. Užijte si to s přítelkyní a zase někdy se budu těšit na Blaníku naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Naschle. Tak velká radost je tady, Martin se svou přítelkyní vyrazí a pozor, vy můžete vyrazit taky, protože celý víkend hrajeme o vstupenky na symfonickou noc, na tuhle úžasnou akci, kde písničky Mekyho Žbirka zkrátka a dobře budou hrát tu hlavní roli. Takže můžete být u toho, stačí dobře poslouchat a jakmile uslyšíte v brzké době písničku prvá, tak vůbec neváhejte, nebuďte potom první, buďte třetí, kdo se dovolá na 800 109 109 a vstupenky budou vaše. Víkend.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

šepotám. Tak to byla Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Blíží se nám 13. hodina. A tak pojďme spolu nahlédnout pod pokličku hodiny další, kde bude třeba Michal David. Líbezná, líbezná. Tak krásný. Taky Kutil kapely Činasky. A dorazí i obyčejná holka.

0: Pokud náhodou nevíte, co se zítřkem, tak já tu pro vás budu mít jeden lákavý tip, tak zůstávejte s Blaníkem.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes naměříme až 15 stupňů Celsia, napříč republikou bude pršet, zítřek bude dost podobný. Nejdřív noční teploty 9 až 5 stupňů, čekejte, že budou místy hrozit i přízemní mrazíky. Zítra přes den 10 až 15 stupňů, čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno ojedinělé mlhy, tak zvlášť pokud sedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
1: Prodej a servis pil Štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
2: krásné odpoledne. Děti se po obědě určitě dosyta vyřádí v zooparku Zájezd. Na programu je drakiáda a dýňování. Dýně zakoupíte tradičně u amfiteátru a pak si je můžete vydlabat. V občerstvení nebo kavárně se zahřejete dýňovou polévkou a koupit si můžete i buřta na oheň. Na programu budou i oblíbená komentovaná krmení. Podobnou akci najdete v pražské botanické zahradě. Konají se tu dýňohrádky. Děti si budou moci vytvořit strašidelné postavičky nebo zvířátka z dýní a dalších přírodnin. Dýně budou k dostání na místě a výsledné výtvory si budete moci odnést domů. Akce je součástí výstavy dýní a dýňových aranžmá. A pokud nemáte žádné plány na večer a máte pro strach uděláno, vyjeďte si do skanzenu Solvajovy Lomy na Berounsku. Těšit se můžete na magické noční jízdy vlaků. O ty se postará parní lokomotiva Brunhilda. První skutečně noční jízda odstartuje v 7 večer. Poslední vlak pojede v 11 večer. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Veronika Rážová
0: na rádiu Blaník. Minuta nás dělí od 13. hodiny. Přeju vám krásné odpoledne s Blaníkem a připomínám, že celý víkend hrajeme o vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbirku. Tak mějte uši nastražené, připravené telefony a také číslo 800 109 109, protože příští lístky mohou být třeba vaše. Za chvilku Nick Cayman, Pavel Habera a nebo Helena Vondráčková na Blaníku.

Tuhle báječnou písničku I Promised Myself má na svědomí Nick Cayman, který si ji v roce 1990 dokonce i sám složil a napsal k ní text. Teď se ale pojďme podívat spíš do českých luhů a hájů, konkrétně na naše sociální sítě. Tak schválně, už jste dnes byli na našem Instagramu nebo aspoň na Facebooku a odebíráte nás? Tak pokud ne, tak mrkněte na to, jsme tam jako Radio Blaník Official a najdete tam spoustu zajímavých informací, například aktuálně, z čeho měli radost Olympik, co slavili a my taky víme, co slaví a proč má důvod k radosti zpěvačka Martina Pártlová. Taky dneska vzpomínáme na jednoho významného slovenského zpěváka a je tam i spousta dalšího obsahu, který vás nejenom poučí, ale taky pobaví. Takže mrkněte na to, Radio Blaník na sociálních sítích žije. Každý den tam přibývají nové a nové příspěvky a každý den se vám tím snažíme udělat radost. Stejně tak i písničkami, které si tu hrajeme. Za chviličku David Koller, Kelly Family and Angel a nebo Michal David. Líbe zná.

0: se rok 2006, kdy vyšla tahle úžasná písnička Nic není nastálo a stala se tak titulní skladbou a pilotním singlem ze stejnejmenného solového albového počinu Davida Kollera. Tak já doufám, že jste si ji užili stejně jako já. Posloucháte Rádio Blaník a poslouchejte dál, protože už za chvilku tu budou Erasure, Činasky a nebo taky Petra Janů.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
7: Salonky.
8: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
7: Úklid.
8: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
7: Ha, kuchař.
8: Správně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
9: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
10: Mají jen pěkné T-shirt,条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách.

0: Tak to byla Lucie Bílá jako obyčejná holka a jakožto obyčejná holka dnes vystoupí taky v Jihlavě v rámci svého podzimního turné. Tak pokud jste o tamtud měli byste se tam zajít podívat, protože písničky Lucie Bílé zkrátka a dobře táhnou. Pojďme se ale teď podívat někam jinam, konkrétně do Pardubic. Ty už totiž budou zítra patřit koním, žokejům a pořádné dávce adrenalinu. V neděli se totiž poběží už 136. ročník legendární Velké pardubické, tedy jednoho z nejtěžších překážkových dostihů v Evropě. Na start se postaví tentokrát jen 10 koní, což je nejméně od roku 1993. Koně a jejich jezdci budou muset zvládnout téměř 7 kilometrů dlouhou trať a 31 překážek. Tou nejznámější je samozřejmě obávaný taxisův příkop. Velká pardubická má dlouhou tradici už od roku 1874 a každoročně přitahuje 10 000 diváků. Pokud se tedy do Pardubic chystáte, moc si to tam užijte. No a pokud se chystáte a přemýšlíte, zdali jet autem, nebo spíš vlakem, nebo autobusem, zvolila bych spíš hromadnou dopravu, protože od poslední nebo nejbližší zastávky je to jenom pár kroků na dostihové závodiště. Tak já si myslím, že Velká pardubická bude stát za to, budeme vás samozřejmě u nás o výsledcích informovat. A teď pojďme dál v rytmu dalších písniček. Za chviličku Opus, Richard Miller a nebo Bonnie M.
1: Pohodové české rádio.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: a nebo Maruška Rotrová.
1: Ach, lásko, voníš deštěm, tady si řek.
0: Já bych řekla, že deštěm nás voní možná víc, protože když se koukám z okna na to počasí, tak deště je alespoň nad Prahou víc než dost. Pojďme na počasí.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dá se říct, že víkend bude jako přes kopírák sobota a neděle 10 až 15 stupňů Celsia. Proměnlivá oblačnost na většině území a pozor, zítra ráno. Mlhy hrozí také na většině částí České republiky, takže hlavně pokud usedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
2: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhony 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
2: 30. 9. Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2026.
12: Hezké odpoledne, u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Už za pár minut se po celé zemi uzavřou tisíce volebních místností. Poslední opozdělci tak ještě můžou vhodit svůj hlas do volební urny v komunálních volbách a také v prvním kole voleb do Senátu. Po ukončení hlasování začnou volební komise otevírat schránky a začnou lístky kontrolovat. Další dění popisuje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
13: Po samotném sečtení výsledků vyhotoví komise zápis o průběhu a výsledku hlasování, který všichni členové komise podepíší. Poté určený člen komise předá jeden stejnopis zápisu na přebírací místo ČSU. Pracovníci ČSU zde provedou kontrolu úplnosti a logických vazeb mezi údaji.
12: Volební účast v komunálních volbách je obecně vždy nižší než v těch parlamentních. V posledních desetiletích se pohybuje kolem 46%. Jaká byla účast před koncem hlasování v Brně, nám telefonuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
14: K dnešní 13. dně byla průběžná účast v Brně v komunálních volbách 49,57%. Před 4 lety a také v roce 2018 ta účast byla o něco nižší, zhruba o 2%. V těch senátních volbách pak dal svůj hlas některé z kandidátů 52,1% oprávněných voličů.
12: Třeba v obcích na Berounsku se teď vyšplhala na 44% a třeba v Karviné dosáhla skoro 33. Ve hře jsou také v těchto volbách posty primátorů velkých měst. Opět velké ambice má hnutí ANO, které je chce obsadit všechny. V polovině krajských sídel totiž nebylo v posledním volebním období součástí vládnoucích koalic. Chce také zvýšit počet senátorů, kde obhajuje jediný mandát, a víc říká náš reportér Radek Barkman. Radku, máš slovo.
15: Pěkný den. Hnutí ANO obhajuje z minulých komunálních voleb 1754 zastupitelů a 7 primátorů v krajských městech. Po delší době chce vládnout i v Praze. Jedničkou kandidátky v hlavním městě je Jan Hušbauer. Po minulých volbách ANO nevládlo ani v Brně, Českých Budějovicích, v Hradci Králové nebo v Liberci. V kampani se především zaměřilo na drahé hypotéky. V senátních volbách pak nejsilnější vládní strana obhajuje jediný mandát v obvodu Karviná. ANO tentokrát nepřipravilo pro novináře tradiční newsroom. Chystá se pouze večerní tisková konference s lídry strany. Shodova, Radek Barkman.
12: Děkujeme, Radku. Sledujeme také dění ve volebním štábu starostů. Ti pro změnu chtějí obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech v zemi. Jaké mezi nimi zatím nálada, zjišťuje přímo mezi nimi sem reportérka Sára Voldánová.
16: Hezký den, já jsem před chvílí dorazila sem na Malostranské náměstí do volebního štábu starostů. Ten si letos, musím říct, trochu pohoršil, protože na rozdíl od krásných prostor občanské plovárny, kde starostové sledovali sčítání loňských sněmovních voleb, se letos nachází přímo v jejich hlavní kanceláři. Ale to nevadí. Nálada je tu zatím velmi příjemná, tak uvidíme, jestli se něco změní, až za pár okamžiků začne sčítání. Tady v Praze starostové cílí na 20% hlasů, což je podle průzkumu reálné, ale nebudou to mít úplně jednoduché. Z centra Prahy Sára Voldánová.
12: Děkujeme, Sáry. Za hodinu se podíváme do štábu ODS a také k Pirátům, kde máme reportéry. A zhruba za 20 minut se také ve vysílání objeví Eliška Votrubová a přinese další zajímavosti. Tolik volební zpravodajství.
2: Veronika Rážová
0: na rádiu Blaník. 14. hodina odbyla, což znamená, že volební místnosti se uzavírají, zapečetí se volební urny, výsledky se zadají do systému a začne sčítání. Ovšem vás tady budeme informovat a do té doby se budeme hrát. Hrajeme hezky česky. Opět a Radeček, Bratři na rádiu Blaník.
17: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: A já mám taky plán, stejně jako kapela Krištof, spojit se s naším milým Krajánkem.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tedy s Vlastíkem Sukem, který se nachází kdesi u Kutné Hory, tak snad se nemýlím. Tak Vlastíku, ahoj, co tam děláš a koho si tam navštívil?
3: Verčo, ahoj, já zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Já jsem teď navštívil obec Kluky a výcvikový den ohařů. A tahle pěkná akce už je v plném proudu. Mám tu Patrici Jakešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tohle je výcvikový den ohařů. Prozraďte posluchačům něco o vás, jak to tady funguje.
4: Dobrý den, zdravím všechny. Je to výcvikový den, který pořádá Klub dámy české myslivosti ve spolupráci s výcvikovou školou Kristýny Strnadové. Víme, že všichni milují pejsky a dámy v myslivosti ze všeho nejvíc, proto jsme se rozhodli každý rok pořádat jeden výcvikový den, povětšinou v říjnu, ve spolupráci s mysliveckým spolkem Kluky, kdy se věnujeme vlastně vůdcům a učíme je, co mají s těmi loveckými pejsky dělat. Jsme rádi, že ta tradice se takto nám podařilo založit, protože není to úplně jednoduché najít honitbu a najít místo, kde by se vlastně pejsci mohli volně pohybovat. Takže je to něco, na co jsme hrdí a těšíme se na to. A současně si dovolím pozvat především děti, protože tady máme připravené i takovou naučnou stezku pro děti, která se týká myslivosti a ukazujeme, co vlastně všechno ta myslivost znamená. Ono to není jenom o tom střílení, ale je tam spoustu a spoustu jiných věcí. Ale hlavně jsou tady lovečtí psi.
3: Zmínili jsme taky Kristýnu Strnadovou z lovecké školy. Máme ji tady, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím všechny. Tak já bych chtěla říct, dnešní akce bude tak do 17 hodin. Myslím si, že kdo bude chtít, určitě doražte. Je tady plná spousta různých plemen loveckých pejsků, od spinona, českýho fouska, našeho národního plemene, německý krátkosrstý ohař a další. Jsou tady štěňátka kolem 4 měsíců a dál. A už zkušený pejsci, který budou třeba do budoucna příští rok skládat všestranné zkoušky, což je nejvyšší meta, kterou může lovecký pejsek vlastně dosáhnout. A myslím, že uvidíte krásné věci, které nejen tak někdo může vidět, protože ten lovecký pejsek má tak strašně úžasný potenciál v tom, co všechno dokáže s tím paníčkem udělat, takže určitě doražte.
3: Jsou tady i nějaké stánky?
4: Ano, jsou tady stánky především partnerů, kteří nám věnovali hodně zajímavých cen pro naše vůdce a pro účastníky, kteří tady jsou, krmiva Pučálka, jestli to říkám dobře, a Bohemialov a potom i další partneři, kteří jsou trvalými spolupracovníky našeho klubu. Jedním z nich je i Rádio Blaník, tak jsme velmi za to rádi, že nám pomáháte takto komunikovat a vlastně prezentovat loveckou kynologii, tu mysliveckou mezi širokou veřejnost. A máme tady i třeba oblečení značku Tetrao, která je naším partnerem, vydavatelství Rembrandt, který věnovalo kalendáře pro účastníky, ale hlavně budeme rádi, když je letos anebo příští rok přijdete, protože když budete toho pejska mít a nebudete vědět, co s ním, je to trápení pro vás i pro toho pejska. Takže určitě příští rok znova, no a my ještě určitě budeme o tom trochu více hovořit.
3: Určitě po 17. hodině si to shrneme, dozvíte se zajímavosti, co všechno se tady vlastně dělo. Do té doby ještě ale můžete přijít. Tak dámy, pro tuto chvíli se s vámi loučím. Děkuji za pozvánku, ať se daří a nashledanou.
4: Nashledanou.
5: Moc děkujeme, nashledanou.
3: Tak jo, Verčo, předávám slovo do studia, mě se krásně a ještě jednou zveme. Tohle je obec Kluky ve Středočeském kraji. Ahoj.
0: Tak Kluka Vlastíka, zdravím do Kluku, díky moc Vlastíku a my pokračujeme dál, další písničky už ťukají na dveře.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Za chvilku Reddy Kirken, taky skupina Kex, ale ještě předtím ABBA, Waterloo.

0: Blíží se půl třetí a já si myslím, že to je ta správná chvíle na to předat slovo kolegyni Elišce, která pro nás má volební shrnutí.
1: Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební místnosti se před necelou půl hodinou uzavřely. Lidé hlasovali v krajských a senátních volbách. Hlasy se teď sčítají, což je v komunálních volbách trošku složitější. Konečné výsledky by tak měly být známy do zítřejšího rána, tedy podobně jako před 4 lety. V bezmála 40 obcí pak spolu s volbami opět proběhla i referenda a těch bylo třikrát víc než při předchozích volbách. Nejčastěji v nich lidé řešili větrné elektrárny nebo výstavbu v obcích. Nestandardní téma ale měly obyvatelé Hrádku u Nechanic na Královéhradecku. Rozhodovali o tom, zda místní kostel svatého Jiří může přejít do majetku obce. Svatostánek totiž potřebuje opravit a podle vedení Hrádku má obec větší šanci dosáhnout na dotace a zajistit rekonstrukci než církev. Nejvíc referend proběhlo ve Středočeském kraji. A Středočeský kraj má v letošních volbách ještě jednu raritu. V komunálkách kandiduje 66,5 tisíce žen a nejvíc dam je právě ve středních Čechách. Naopak nejméně žen kandiduje v Karlovarském kraji. To je pro tuto chvíli všechno a další volební speciál vám přineseme krátce před 15:00.
0: Tak se budeme těšit, děkujeme Eliško a za chviličku další písničky hrajeme hezky česky a tak si dáme Marušku Dotrovou.
1: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak Michal David, já jsem strašně rád, že to víte. Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Veliká radost. Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7:00.
1: Petr platí vaše účty.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
6: Stromky, ovocné stromky.
7: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
8: Dotace z Fatre jsou zpět.
9: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
8: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
9: Ti, co sousedům staví novostavbu.
8: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
10: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
11: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
12: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
11: a poctivé pivo z místních pivovarů.
12: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncar, Kosova, Hora u Sedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
18: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
19: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Na Blaníku nám dohrála krásná písnička z roku 1988, prvá, kterou má na svědomí Meky Žbirka. A pozor, byla to výherní písnička, takže já už zvedám sluchátko a ptám se, halo, halo, kdo pak se nám dovolal, dobrý den?
1: Dobrý den, Veroniko, moc vás zdraví, Jirka Sukovršice a 1988. rok, říkáte, tak to mi byli krásný tři.
0: No tak to je krása, tři a jste třetí volající, takže gratuluju.
1: Ale ještě jsem to tak nezvládá, protože je to přišťastná.
0: Tak to vyšlo báječně a Jirko, jestli pak víte, co získáváte?
1: No budou tam ty vstupenky, CDčko.
0: Jo, vstupenky na úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě. Já si myslím, že jestli tam teda dorazíte, což doufám, že půjdete vy, nebo někomu věnujete?
1: No ještě, Veroniko, ještě si to nechám projít hlavou. Já jsem nepočítal, že se věnuju, ale ať jedno nebo či druhý určitě dopadne.
0: Já si myslím, že určitě stojí za to se tam podívat, protože vlastně bude to taková krásná vzpomínka. 10. listopadu tu bude 5 let, co Meky odešel do hvězdného nebe. Strašně to letí. A já jsem koukala i na nějaká videa, která kolují po internetu, kde vlastně manželka Mekyho Žbirky Kateřina je přímo v tom obecním domě, ukazuje, kde se to všechno bude odehrávat. Těch hostů tam bude, ty písničky Mekyho Žbirky v symfonickém zpracování. Jirko, já vám doporučuju, jděte tam vy.
1: Jako, je to dobře. A hlavně já mám Mekyho rád a já si Mekyho právě Veroniko vážím už jenom kvůli tomu, že rád poslouchám Beatles, ale proč o Beatles mluvím, protože vlastně Meky je snad jediný tady od nás, nebo jako ze Slovenska, kde je vlastně natáčel s Abbey Road stejně jako Beatles.
0: Já si myslím, ano. Já myslím, že pořád si drží to prvenství a rozhodně myslím si, že on miloval tu Anglii, ten anglický humor, a pokud to máte rád taky, tak byste tam měl být. Gratuluju, Jirko, ještě jednou.
1: Díky za zavolání,
0: díky moc a krásnou sobotu.
1: Já děkuji, že jste mě to zvedla, že jsem byl třetí, krásnou sobotu vám, nashledanou.
0: Naschle. Tak radost veliká to byl Jirka a vy ostatní, nebojte, máte pořád šanci, celý víkend hrajeme o vstupenky na úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě, která se odehraje už 20. října a bude to velké, bude to krásné, bude to dojemné, takže pokud chcete být u toho a nechcete si kupovat lístky, tak dobře poslouchejte Blaník, protože jakmile zazní písnička Možno sa ti zdá během dnešního odpoledne, volejte 800 109 109 a jestliže budete třetím volajícím, vstupenky jsou vaše. Víkend

0: Na rádiu Blaník Leona Machálková Kometa, 15. hodina a před námi další písničky, třeba jedna od Hanky Hegerové s Petrem Habkou. Budeš má. Taky Olympik, dej mi víc své lásky. A nebo Divokej byl, vstávej. Vždyť já jsem do tebe blázen, vstávej, nenech mě čekat, ještě na to sílu mám. Pojďme se podívat na počasí a pak hurá na zprávy.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak jak je dnes, bude i zítra, alespoň to tvrdí meteorologové. Naměříme 10 až 15 stupňů Celsia, ráno pozor na mlhy a přes den se připravte na déšť.
2: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026.
0: Hezké odpoledne, u volebních zpráv je tu Monika Holubová. Před hodinou skončily komunální volby a první kolo senátních. První výsledky byly zveřejněny ve 14.30 ze tří obcí, o minutu dřív než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji sečtené volební hlasy na Vysočině měly třeba Lovčovice na Třebícku a třeba v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo na 57% voličů. Obyvatelé tam hlasovali pouze pro jedinou kandidátku. Na hladký průběh dolížely stovky policistů, kteří žádné vážnější incidenty nezaznamenali. Přesto ale pár případů porušení zákona mají třeba na jihu Moravy. Jak nám prozradil mluvčí moravské policie Petr Vala.
13: Včera večer jsme přijali oznámení o poškození volebních banerů na různých místech ve Znojmě. Případy nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Kromě těchto oznámení jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali.
0: Za to v Českém Těšíně na Karvinsku se strážníci zabývají podezřením na kupčení z hlasy. Z neoprávněné manipulace s voličským seznamem a pak nařkli člen jedné z františkolázeňských volebních komisí svého kolegu. Policie také řeší třeba poškození reklamních banerů. Česká pirátská strana obhajuje v komunálních volbách 274 obecních mandátů z předchozího volebního období. Jejich štáb je v netradičních prostorách a novinářům bylo doporučeno se kvůli chladnu teple obléct, jak nám přímo z místa potvrdila naše reportérka Hanka Koterová. Ani tak, kde se tedy štáb nachází?
14: Hezké odpoledne. Piráti letos v Praze obsadili Trojský pivovar. Je to obrovský industriální prostor, kde si připadám jak na braném cvičení. Občerstvení je typu obsluž se sám a slibují plynové přínotopy, takzvané hříbky. Mimochodem, předseda Pirátů Zdeněk Hřib volil mezi prvními už včera a zdůraznil, že Piráti jsou tým, když použil kolegy Bartoše e-občanku. A vyslovil přání, ať to tu žije, což je hlavní volební slogan Pirátů. Získat chtějí 250 zastupitelů a ve volbách do Senátu si přejí udržet jeden mandát. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
0: Já ještě dodám, že Piráti se stabilně drží čtvrté místo z hlediska podpory voličů. Poslední komunální volby pro ně ale znamenaly ztrátu primátorského postu v Praze. Podíváme se také na ODS-ku, která prochází v prvními volbami pod novým vedením strany. A situaci v jejich štábu sleduje naše reportérka Ivana Balkovská. Ivi, hezké odpoledne.
8: Pěkný den všem posluchačům. Tady ve volebním štábu ODS se odpoledne zatím rozbíhá pozvolna. Novináři se postupně scházejí, místnost se pomalu zaplňuje. Na stolech je občerstvení, řízky, salát, anebo třeba také bezinková a marakujová limonáda. Teď se tu čeká na příjezdy prvních politiků. Každou chvíli by měl dorazit místopředseda Karel Haas a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
0: Děkujeme Ivi. Po aktuálních volbách se dozvíme, jak strany uspěly a jestli se do zastupitelstev dostala podobně jako do sněmovny nová uskupení. Na kompletní výsledky voleb si budeme muset počkat zřejmě až do zítřejšího rána, stejně jako před 4 lety. Za hodinu opět zamíříme do štábu hnutí ANO a také ke starostům. Před 15:30 přijde opět se zajímavostmi Eliška Votrubová, tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
1: Veronika Rážová
15: na Rádiu Blaník. Dobré odpoledne, krátce po 15. hodině jedeme dál, hrajeme hezky česky a tak není divu, že si dáme jednu krásnou českou levandulovou. Hanka Hegerová a Petr Hapka na Blaníku.

Tomu a tohle je nádherná písnička Voňavky děvčat od Vašo Patejdla. A právě Vašo by dnes oslavil 72. narozeniny. Kdo má dnes důvod k oslavám, je taky český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. Je mu 54. A máte rádi Zuzanu Vičovskou? Pokud ano, tak určitě alespoň v duchu jí můžete popřát k jejím půlkulatým narozeninám. No a ještě připomenu, že český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka slaví dnes 72. narozeniny. Takže vše nejlepší od Blaníku i Ondřej Havelkovi. No a kdo by také dnes oslavil své narozeniny, tak to je Luděk Nekuda. Narodil se roku 1942 a my si ho připomeneme v krásné písničce, kterou má na svědomí spolu se skupinou Plavci. Tak přišel den. Tak krásný den všem s Blaníkem.

0: Divokej byl na rádiu Blaník a písnička Vstávej. Za chvilku vám prozradím, jak můžete udělat radost druhým tím, co vám udělalo radost. Ale ještě předtím dávám slovo Elišce.
1: Rádio Blaník. Komunální a senátní volby 2026.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli, volební místnosti stále sčítají hlasy. Ve 3 hodinu po uzavření místností mají statistici zpracovaná data z více než 460 okrsků s výsledky komunálek. A jak už to bývá, i letos volby provázelo několik bizarních momentů. Třeba v Zábřeze na Moravě ukradli výrostci českou vlajku. Zlodějičky zastavila svědkyně, která jim vlajku vzala a vrátila zpátky komisi. Ta si ale krádeže vůbec nevšimla. Více incidentů pak řešila komise v Brně, která zasedala v jedné ze základních škol. V 7:30 večer nejprve mladík zdemoloval záchod. O necelé 2 hodiny později se strážníci na místo vraceli znovu, protože se rozezněl alarm. Jak říká mluvčí Jakub Ghanem.
3: Alarm však neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila do zakódované části objektu. Po další čtvrt hodině telefonovala na linku 156 členka komise kvůli mladému muži, který prý chodil po chodbě a nepřirozeně se pohyboval.
2: Strážníci nicméně na místě, ale nikoho nenašli. Ze volebního speciálu je to všechno, další uslyšíte před 16. hodinou.
0: Tak my moc děkujeme Elišce a já tu pro vás mám trošičku něco jiného. Dávám vám tu šanci, abyste mi napsali na číslo 603 118 118, co vás v tomto týdnu potěšilo. A pojďme to říct i druhým, protože když má radost jeden a sdílí, najednou máme radost všichni. Já se tedy moc těším na vaše potěšující SMSky. Už za pár desítek minut se jim budeme věnovat a ještě jednou připomínám číslo na naši SMS bránu 603 118 118.
1: Ani rychlé šípy,
4: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
4: Posluchači Blaníku,
1: přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz
4: a buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
4: Klub posluchačů Rádia Blaník.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
6: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? A

0: jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v Matu.
1: Mat, ten obchod mám rád.
2: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
7: Čemu vám jsme dobrý?
8: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
9: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
10: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
11: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.

0: na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim s Blaníkem.

respekt, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: v něm, co jsem psal.
1: Na Blaníku Hoptrop a tři kříže, 15 hodin 42 minut k tomu a teď už je tu čas na vaše potěšující zprávy. A že vás těšila taková spousta věcí, že jsem se tady radovala s vámi a pojďme to sdílet dál. Největší radost posledním týdnu udělala moje maminka, hlavně její zdravotní stav, který se jí zlepšil, píše Václav. Taky tady máme vzkaz od někoho, tím někým je Hanka z Vlkavy, která píše: ahoj Blaníčku, potěšila mě, protože prší štěstí a včera se nám v ranních hodinách narodila vnučka Viktorka, tak mi moc gratulujeme. Dobrý den, co mě v tomto týdnu potěšilo? Včera jsem byla na návštěvě a na obědě u rodičů. Odpoledne jsem se viděla se svými třemi dětmi a jejich rodinami. Byli jsme na houbách. Dneska jsem pozvala na oběd další dvě děti s rodinami. Je to takový naplněný víkend. A stihli jsme vidět další dvě děti s rodinami. Tak já si myslím, že to je úplně nádherné, tak gratuluju, že se vám to takhle všechno podařilo. Stejně tak můžu popřát i Hance, ať si užívá radost s kamarádkou Květou, protože tu prý potěšili nákupy oblečení a taky dobrý oběd, který s kamarádkou stihli. Tak já si myslím, že těch potěšujících zpráv pro tuhle chvíli bylo víc než dost, protože jich je tu ještě spousta. Klidně se mi svěřte, já si to moc ráda počtu. A hlavně vám přeju, ať té radosti je spousta i v tom dalším týdnu. Před námi už jsou další písničky, hrajeme hezky česky a tak si dáme Standu Hloška a jeho Krejčího.

0: Belinda Carlisle na Rádiu Blaník krátce před 16. hodinou a já vás chci upozornit, dobře poslouchejte, protože někde tady lítají vstupenky na symfonickou noc, na vzpomínkový koncert Mekyho Žbirky a můžou být třeba i vaše. Stačí, když chytnete ve vysílání Rádia Blaník písničku Možno se ti zdá, tak poslouchejte dobře a těšte se na další várku českých písniček. Dáme si třeba Anuka.
1: Jsi můj ztracený král.
0: Stokrát chválit čas budeme s Karlem Gottem.
1: Stokrát chválím čas.
0: A zaspívá i Michal David.
1: Život je náš, nezbývá čas. Na tobě je jen.
0: Už za chvíli tu budou aktuální zprávy s Monikou a ještě před svým počasím.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Očekávejte, že zítra bude podobně teplo jako dnes, tedy maximálně 15 stupňů Celsia. Nejdřív se nám v noci ochladí na 9 až 5 stupňů. Ráno si dávejte pozor na mlhy. Zítra přes den proměnlivá oblačnost. V Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé přehánky. Tak krásný den s Rádiem Blaník.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Komunální a senátní volby 2026.
15: Hezké odpoledne, u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. První menší obce uznají své zastupitele. Na ty své, ať už nové nebo staronové, čekají velká města, včetně Prahy, Brna, Plzně nebo třeba Ostravy. Nejrychleji dodala výsledky obecních voleb komise z Miskovic na Kutnohorsku a také v Lovčovicích na Třebícku nebo Hvožďanech na Domažlicku. Jasno mají i v jedné z nejmenších obcí v Česku ve vesničce Čilá na Rokycansku. Aplikace e-doklady tentokrát nápor vydržela, během včerejška i dneška fungovala stabilně. Vyskytlo se jen několik drobných potíží, jak nám řekl mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
16: Většinou tam šlo o nějaké třeba nestabilní připojení k internetu nebo zapomenutý PIN. My jsme to vždycky obratem řešili, byli jsme ve spojení, ať už s těmi voliči třeba skrz sociální sítě nebo komisí telefonicky a vlastně vždycky se nám to podařilo během pár minut vyřešit.
15: Aplikaci e-doklady využilo při letošních volbách přes 100 tisíc lidí. Navíc přibylo skoro 19,5 tisíce nových registrací. Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze strany na počet obdržených hlasů hnutí ANO. A to je díky vítězství ve většině krajských měst. Hnutí ANO zároveň obhajuje 12 primátorů z celkových 27. A jednu aktuální novinku má z jejich štábu náš reportér Radek Barkman.
17: Pěkné odpoledne. Ve štábu hnutí ANO se před několika okamžiky objevil i kandidát na primátora Jan Hušbauer. Ten by se mohl stát prvním primátorem v Praze. situace od dob vládnutí Adriany Krnáčové. Výsledky z hlavního města však budou známy až ve večerních hodinách. Podle tzv. Exit polů však na hnutí ANO čeká vyrovnaný souboj o vítězství v Brně, kde by se měli utkat primárně s lidovci. Začínají se čítat také procenta bitvy o Senát. V prvních sečtených okrscích zde zatím hnutí ANO dominuje. Podle aktuálních výsledků by totiž do druhého kola prošlo až 15 jeho kandidátů. Zatím ale byly sečteny pouze jednotky procent a na Prahu ještě nedošlo. Schorova, Radek Barkman.
15: Zatímco tedy letos hnutí ANO obhajuje nejvíc obdržených hlasů, naopak nejvíc komunálních mandátů získali ze stran v roce 2022 lidovci. Zamíříme opět u štábu starostů, kteří před 6 lety zazářili v senátních volbách. Získali v nich 11 křesel a letos by jejich předseda Vít Rakušan považoval za úspěch obhajobu 7 až 8 mandátů. Další jejich cíle zjišťovala v jejich štábu naše reportérka Sára Voldánová. Sáry, máš slovo.
18: Pěkný den všem posluchačům. Dalším cílem starostů je získat v komunálních volbách zastoupení ve všech statutárních městech a v Praze ideálně překročit 20% hlasů. To jsou ale zatím starší vyjádření Víta Rakušana, protože sem do volebního štábu má dorazit až v podvečerních hodinách. Obecně musím říct, že je tu zatím jinak docela mrtvo. Z představitelů hnutí je tu jen hejtmanka Petra Pecková, která podle svých slov doufá, že se starostům v letošních volbách podařilo přesvědčit i zklamané voliče ANO. Z Malostranského náměstí v Praze Sára Voldánová.
15: Děkujeme za informace. Vládní hnutí SPD bude v letošních volbách spokojené, pokud bude výsledek lepší než před 4 lety. Jejich šéf Radim Fiala ale při příchodu do štábu na Pražském Stříškově připustil jistou skepsi ohledně senátních a pražských voleb.
19: Samozřejmě bychom chtěli také víc koalic udělat v těch městech a obcích, to znamená, rádi bychom se podíleli na řízení měst a obcí, protože víte, že třeba po krajských volbách už spolu vládneme ve 4 krajích.
15: Radim Fiala připomněl, že se dokážou domluvit s kýmkoliv na případné povolební koalici. Třeba Praha je podle něj zakletá pro uskupení typu SPD. Za necelou půl hodinu přijde opět se zajímavostmi Eliška Votrubová a v 5 odpoledne se pak také podíváme na aktuální dění u Pirátů a také v ODSC. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
2: Veronika Rážová
14: na Rádiu Blaník.
0: Odbyla 16. hodina, přeju vám krásné sobotní odpoledne a budu vám ho zpříjemňovat dalšími písničkami Anna K., Scott McKenzie a nebo Slza a celibát právě teď na Blaníku.

0: Rádiu Blaník, Báječná, Anaka a Údolí včel. 16 hodin 12 minut k tomu. A já už tu pro vás mám jednu takovou zdravotní pozvánku. Už zítra se v pražské spojce Karlín koná konzultační den Posviťte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste se museli rezervovat nebo třeba něco platit. A na jaké problémy se tam páni doktoři zaměří, to ví David Kříž z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastně v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu, pokud revmatolog na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede.
0: Tak děkujeme za zajímavé informace, tak pokud třeba máte podezření, že byste mohli mít nějaký problém, tak určitě zajděte do spojky Karlín, kterou najdete v Pernérově ulici, a já ještě prozradím, že zítřejší konzultační den se koná od 10 dopoledne do 2 odpoledne. Tak tohle byla Revmaliga, která pomáhá, no a před námi jsou další písničky, ty určitě taky pomáhají. Znáte to, hudba je lék, třeba ta od Karla Gotta. Stokrát chválím čas na českém Blaníku.

0: Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební účast se letos pohybovala nejčastěji kolem 40%. Někde ale hlásí účast i vyšší, a to zejména v menších obcích. Třeba ve vesničce Čila na Rokycansku mohlo volit 21 lidí. Přišlo jich 18, což je účast přes 85%. Ve Šléglově na Šumpersku byla volební účast

0: nám mířili vyšňoření v krojích. Pro tuto chvíli je to všechno. Další volební informace pro vás chystáme za půl hodinky.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Studůkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
7: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
8: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
9: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: víkend trávíme s Mekým Žbirkou a rozdáváme vám vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Takový krásný vzpomínkový koncert. A já už zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je třetí volající. Halo, halo, dobrý den.
1: No, dobrý odpoledne, tady je Hanka z Prahy.
0: Hanko, vy jste třetí, gratuluju.
1: Já pořád nevěřím.
0: Nevěříte tomu, takže máte radost.
1: Já tomu nevěřím, opravdu mám radost, protože opravdu zkouším. Zkouším volat takhle na ty písničky a nedaří.
0: Takže no opravdu, tak to mám
1: opravdu děkuji moc, že prostě se mi to povedlo.
0: Hani, tak vy máte tu hlavní zásluhu, protože jste si to dobře načasovala, nevzdala jste to, já vám gratuluju ke dvěma vstupenkám na symfonickou noc. Koho vezmete sebou?
1: No přítele.
0: No tak já věřím, že bude taky
1: nadšený. Tímto zdravím, protože jsem mu říkala, hele, hlídej. Takže Vašku už nemusíš volat, děkujem.
0: Tak to je krása. Tak je vidět, že jste se opravdu snažila o to ty vstupenky získat. A schválně, Hani, jestli pak tušíte, proč se bude zrovna v obecním domě konat tento vzpomínkový koncert?
1: Obecním domě, nevím, souvisí to nějak s Miroslavem Žbírkou?
0: No
1: že
0: souvisí, jo.
1: Že tam měl nějaký koncert, nebo že...
0: No ano, nevím. Ano, vy jste teda úžasná, vy víte úplně všechno, v roce 2009 to bylo. Tehdy totiž odehrál v Pražském obecním domě svůj vůbec první koncert se symfonickým orchestrem. A dokonce se k tomu váže taková historka, že Meky slíbil, že ten koncert bude mít, ale pak na to úplně zapomněl. No a připomnělo mu to, až když šel po Václavském náměstí v Praze a narazil tam na obří plakát s jeho vlastní fotografií, který na ten koncert zval. Ano, je to skutečně pravdivá historka. A já ještě doplním, že vlastně od tehdy si zamiloval tu spolupráci s tím symfonickým orchestrem, takže nejenom, že následovalo album a několik velkých turné, ale už tehdy vlastně vznikly plány na to, že by se měl konat další takový koncert a sice se toho Meky nedožil, ale já si myslím, že tam bude tolik lidí, kteří na něj budou vzpomínat, že to bude jako kdyby tam byl s vámi.
1: No, tak to je skvělý, už se moc těšíme.
0: Takže 20. října, Hani, nezapomeňte na to, užijte si to, díky za zavolání a zase někdy naslyšenou.
1: Tak jo, děkuju a zdravím všechny posluchače a mějte báječný dny.
0: Vy taky, děkuju, naschle. Tak Hanka měla radost, Hanka to dokázala a co vy? Pokud se vám to dneska nepodařilo, nevadí, zkuste to zítra, protože hned zítra to bude zase spousta příležitostí k tomu získat vstupenky na symfonickou noc.

0: Hlubega na Blaníku, za 3 minuty je tady 17. hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli počasí, volební zpravodajství a v příští hodině Petr Spálený.
1: Já se k tobě, dívko, nehodím.
0: Taky skupina Kryštof. Nebo Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků. Neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
4: Prodej a servis pil Štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Komunální a senátní volby 2026.
9: Hezké odpoledne u volebního zpravodajství přeje Monika Holubová. Po 3 hodinách od ukončení voleb je aktuálně sečteno 34% okrsků. Daří se hlavně nezávislým kandidátům, ze stran vedou Lidovci, následuje STAN a pak ODS. Její hlavní cíle shrnul místopředseda strany Karel Haas.
10: Minimálně obhájit Senát. Druhý hlavní cíl se dá vyjádřit jednoduše vyhrát, výrazně vyhrát Prahu, to je druhý cíl. Třetí cíl vyhrát Brno a pak uspět reálně a opravdu významně ve všech krajských městech, a to říkám s velkou úctou a pokorou ke všem 6250 obcím v České republice.
9: Po ODS následuje ANO, přísáhá hnutí Naše Česko. Jak řekl v České televizi politolog Lukáš Jelínek, pokud někdo očekával nějaký rapidní masový nárůst hnutí ANO poté, co uspělo ve sněmovních volbách, tak zatím ty senátní volby tomu úplně nenasvědčují. Právě v 27 senátních obvodech voliči rozhodovali o třetině složení horní komory. Výsledky v tomto případě ukážou, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. I o tom mluvil v České televizi šéf Senátu Miloš Vystrčil.
11: Kdyby ovládlo ANO i Senát, tak by to mohlo znamenat, že potom si nejsme ničím jistí z hlediska i našich ústavních jistot. Takže to je celkem logické, že já mám zájem na tom, aby vyhráli opoziční kandidáti v senátních volbách.
9: Mezi postupujícími do druhého kola jsou nyní nejčastěji zástupci ANO a Starostů. Volební účast se pak pohybuje kolem 50%. Sčítání hlasů ale dál pokračuje a ve volebním štábu ODS se pozornost obrací k souboji o Prahu. I tento boj sleduje přímo na místě naše reportérka Ivana Balkovská.
12: Pěkný den všem posluchačům. Ve štábu ODS je hlava na hlavě. Nechybí řízky, koláčky ani štrůdl. Mezi novináře už dorazili Karel Haas, Miloš Vystrčil, Marek Benda i Martin Kupka. ODS chce udržet pražský primátorský post s Tomášem Portlíkem. Výsledky prý ukončí spekulace o tom, zda má Martin Kupka zůstat předsedou strany. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
9: Sledujeme také situaci v Pirátské straně, pro které nejsou komunální volby dlouhodobě nejsilnější. Ve většině regionů mají slabé výsledky a ty letošní spolu s nimi sleduje taky naše reportérka Hanka Kuterová. Hezké odpoledne, Hani, tak jaká je tam aktuálně nálada?
13: Hezké odpoledne, Piráti šli letos do voleb s heslem Ať to tu žije. Tady v Trojském pivovaru v Praze je ale zima a klid. Čítání volebních výsledků sledují hlavně novináři v prostorné hale s velkým promítacím plátnem. A na dvoře venku si mladá parta Pirátů rozdělala oheň. Čeká se na šéfa strany Zdeňka Hřiba. Ten má dorazit po páté. A jestli bude co slavit, uvidíme. Piráti si ale věří, kandidátky do komunálních voleb složili téměř ve všech velkých městech a lídriní té pražské je Tereza Nislerová. Její příjezd se očekává mezi pátou šestou. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
9: Děkujeme, Hani. A do senátních voleb Piráti představili tři kandidátky a největší naděje vkládají do Adély Šípové, která post po šesti letech obhajuje. Motoristé uspěli v Černoučku na Litoměřicku, tedy v místě bydliště prezidenta Petra Pavla. Podle šéfa strany Petra Macinky je to zajímavá hra osudu. Získali tam historicky prvního zastupitele, kterým se stal za Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026 člen strany Martin Král. Volební sčítání dál sledujeme i my. Před půl šestou přijde do studia opět Eliška Votrubová se zajímavostmi a v šest večer se pak podíváme znovu do štábu ANO a Starostové. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
2: Martin Ledinský
14: na Rádiu Blaník.
0: A jsou 3 minuty po 17. hodině, hezké odpoledne. Za chvíli dorazí přímo do studia krajánek Vlasta Suk, jaké místo dnes navštívil, to se dozvíme už za pár minut. Do té doby další písničky, chystáme skupinu Krištof, taky Kvíny a teď už pro vás máme Petra Spáleného, tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá. Je to trest.

0: Na Blaníku k vaší sobotní pohodě skupina Kryštof.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který se už vrátil ze svých cest a je tu živě ve studiu. Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne.
3: Ahoj Martine, zdravím tebe a všechny posluchače. Ano, dneska výjimečně už jsem tady, už jsem odkrajankoval. Mimochodem, já musím přátelé říct, že s Martinem jsme dneska krajankovali. Martin mi dělal ty videozáběry, fotky, které pak uvidíte samozřejmě na našem webu radioblaník.cz.
0: A kdyby jenom to, já jsem dělal i šoféra. Zastavili nás dokonce dvě četnice, pokud nás v tuto chvíli poslouchají, tak je velmi my zdravíme. Děkuji, že jsem mohl po 15 letech absolvovat dechovou zkoušku. Tak.
3: Ano. Tak ale teď k tomu, o čem to dneska bylo. Dorazili jsme do obce Kluky ve Středočeském kraji, kde se konal výcvikový den ohařů. A teď si pojďme připomenout, jak to probíhalo.
4: No a pod palcem to tady měla Patricie Jakešová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Připomeňte posluchačům, co se dnes tady dělo.
5: Dnes jsme tady měli výcvikový den ohařů, byl pořádaný klubem Dámy české myslivosti ve spolupráci s výcvikovou školou Kristýny Strnadové a bylo tady spoustu zajímavých věcí, nejenom pro ty, kteří mají pejsky, ale také pro děti a i další návštěvníky.
4: Jaká konkrétní stanoviště tady mohli posluchači navštívit?
5: To nejdůležitější, co tady bylo, byla dětská stezka, ve které měli možnost děti se seznámit s různými oblastmi myslivosti, ukazovali jsme práci v kroužku mysliveckém a poznávali tam zvěř, poznávali tam různé druhy rostlin, stromů, měli také možnost se seznámit i s nějakými vycpaninami nebo vidět tam i kůže, my tomu říkáme v myslivecké mluvě deky, takže měli možnost si sáhnout na něco a samozřejmě byly připravené dárky pro ty děti, protože kdo nedostává dárky, tak ten jakoby nebyl, takže dárky samozřejmě musíme dávat. No a měli jsme tady i přednášku od veterinárního technika o to, jak se starat o loveckého psa, protože v lovectví bohužel a v té lovecké kynologii především se ti pejsci hodně a často zraňují, takže je důležité vědět, co s tím pejskem udělat, když se něco stane. No a měli jsme tady i nějaké produkty od děvčat z našeho klubu Dámy české myslivosti, které třeba šijí zajímavé oblečení nebo vyrábějí různé předměty, které se váží k myslivosti, takže bylo možnost se na ně podívat a také si něco zakoupit.
4: No a taky jsme si tady užili přednášku veterinárního technika Pavla Černého. Dobrý den.
6: Dobrý den, všechny zdravím.
4: Co jste vlastně tady posluchačům a návštěvníkům prozradil? Co zajímavého?
6: Tak já jsem vlastně všem tady ukázal takovou základní první pomoc pro pejsky, první pomoc, jak postupovat v případě zranění, kdyby je během nějakého toho výcviku nebo během myslivosti se stal nějaký úraz, tak jak postupovat úplně tu nejzákladnější první pomoc, jak pejska ošetřit. Seznámil jsem je s první pomocí a ukázal jim, jak má obsahovat lékárnička, co by měla obsahovat a jak ji vlastně použít.
4: Za myslivecký kroužek jezevci tady byla taky Jiřina Šrámková. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Vy tady dneska zajišťujete program, tak popište, jak to vypadalo, jak to probíhalo.
7: Tak dneska jsme na stanovištích od 9 hodin do 15. Máme připravených 8 stanovišť, střelectví, dendrologii, kynologii, myslivost a tradice. Dále se tady věnujeme ptactvu a nějakému přebývání zvířat a zvěře v zimě.
4: No taky tady jsou spokojené dětičky. Matýsek, ahoj.
8: Ahoj.
4: Jak jsi to užil?
8: Výborně.
4: Co jsi tady všechno dělal?
8: Říkal stromy, kde zvířátka bydlí, co dělají a co mají rádi. Střílel.
4: Takže jsi dozvěděl spoustu zajímavých informací, viď?
8: Ano.
4: No tak to jsme rádi. A Izabelka, ahoj.
9: Ahoj.
4: A co to, Izabelko, jak jsi to tady užila?
9: Výborně.
4: Takže líbilo se ti to?
9: Ano.
4: Perfektní. Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj.
9: Ahoj.
10: Naschledanou.
3: Takže takhle to vypadalo, já mám radost, že jsme si to všichni užili. No a přátelé, tahle akce bude i za rok, takže vás srdečně zveme. A jak už jsem říkal, všechny fotky, videa, reportáž už brzy uvidíte na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
0: Krásná akce to byla, Vlasto, díky moc a pěknou sobotu.
3: Díky moc taky, ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už další písničky, za chvíli Marek Ztracený a právě teď Abba.

0: po uši.
1: Na Blaníku Marek Ztracený. Za 4 minuty bude 17:30. Před námi je další volební zpravodajství.
2: Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby včera a dneska proběhly v 6258 obcích. V komunálkách lidé nerozhodovali jen v 5 obcích v republice, protože se v nich nepodařilo sestavit žádnou kandidátku. Až stávajícím zastupitelům vyprší mandát, ujme se vedení administrativy obce správce, kterého určí rezort vnitra. Jde o Slavníč, Rokytovec, Kobylnici, Píšť a Krchleby. V posledních 2 zmiňovaných nicméně volební místnosti byly, protože lidé volili v senátních volbách. Naopak nové vedení si po 4 letech bez zastupitelstva volili v Brodci na Lounsku. Ovšem ne každý volič se mohl osobně dostavit do volební místnosti. Jde hlavně o seniory, imobilní nebo nemocné lidi. Někde proto šla do akce přenosná urna. S ní vyrazili komisaři třeba za klienty domova pro seniory ve Strakonicích. V Jihlavě jezdil volební autobus a v Žirovnici na Pelhřimovsku sváželi voliče auty. Důvodem bylo snížení počtu volebních okresků. Tolik volební speciál, další uslyšíte za 30 minut.
1: Eliško, děkujeme a za chvíli na Blaníku Helena Vondráčková s Jiřím Kornem nebo zpěvačka Adel.
2: Radio Blaník. Připomeňte si rok vašeho života. Každý všední den v 9 hodin dopoledne na Blaníku.
4: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
7: Jste připraveni?

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stromky, ovocné stromky.
2: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách.

0: Sakra! Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

0: se skupinou Banket pěkně po schodoch tady na Blaníku přejeme krásné odpoledne. Teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou, která dnes radí, jak správně zazimovat oleandr.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Ještě nedávno zdobil terasu záplavou růžových, bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u Středozemního moře. Jenže léto je pryč a náš oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat kolem 5 stupňů, je nejvyšší čas hledat mu zimní útočiště. Ideální je chladná, světlá a dobře větraná místnost, kde se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Posloužit může nevytápěná veranda, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází další důležitá rada. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte, v zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikální řez raději odložte. Oleandr totiž kvete především na výhonech, které vyrostly v předchozím období a příliš razantním stříháním se můžete připravit o část květů v příští sezóně. Při manipulaci s oleandrem používejte rukavice, celá rostlina je jedovatá, takže ji držte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Pro dnešek všechno, naslyšenou zítra.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Za chvíli Michal Tučný, skupina Olympic a právě teď Mike Oldfield a Maggie Riley.

0: Michal Tučný na Blaníku, za 6 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu bude další volební zpravodajství a v příští hodině František Nedvěd.
1: Nočovní herci tu jsou, máky kvetou.
0: Těšte se taky na Ivetu Bartošovou. Nebo taky na Petra Nováka.
2: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná, na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
5: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
3: Radio Blaník.
4: Komunální a senátní volby 2026.
12: Hezký podvečer, u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. V komunálních volbách už je sečteno na 65% okrsku a volební účast je necelých 49%. Ze stran dál vedou lidovci a už také přicházejí první výsledky z velkých měst. V Praze zatím vede spojení ODS a TOP 09 se zhruba 22,5%. ODSka si v Praze přeje sestavit demokratickou koalici a spolupráci s hnutím ANO si nedokáže představit. Proč to vysvětlil jejich předseda Martin Kupka?
13: Po velmi ostré negativní kampani, kdy se to nejenom proti ODS a proti koalici Spolu pro Prahu, ale také proti STANu a dalším stranám ze strany hnutí ANO hemžilo jenom útoky, tak si to opravdu členové hnutí ANO jenom komplikovat.
12: Druzí jsou v Praze zatím Starostové a třetí právě hnutí ANO. To zatím naopak vede v Brně se 23%. Druzí jsou tam lidovci a třetí Brno blíž lidem. Z parlamentních stran obhajují nejvíc mandátů lidovci a STAN. Obě uskupení zatím vedou i letos před třetí ODS a hnutím ANO na čtvrtém místě. Strana premiéra Andreje Babiše vede v Olomouci nebo v Karlových Varech. Situaci v jejich štábu sleduje náš reportér Radek Barkman. Hezké odpoledne, Radku.
14: Pěkný den. Do volebního štábu hnutí ANO dorazil před několika minutami místopředseda Karel Havlíček. Poděkoval voličům za hlasy a opět zdůraznil, že nechce udělené hlasy dělit na demokratické a nedemokratické. Připustil, že by si nedovedl představit koalici s Piráty a nebo hnutím STAN. Zároveň pochválil vládu za první rok fungování a dodal, že doufá v podobný scénář i ve velkých městech, pokud by se do jejich vlády hnutí ANO dostalo. Právě ta si ale na podrobnější výsledky ještě budou muset počkat. Shodova Radek Barkman.
12: Děkujeme, Radku. Mezi postupujícími do druhého kola voleb do Senátu jsou pak nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Už tam dorazil už je vicepremiér a také místopředseda hnutí Karel Havlíček, který očekává, že ANO v horní komoře posílí.
15: My obhajujeme jedno křeslo, takže to je samozřejmě velká šance, že posílíme, kolik jich nakonec bude opravdu v tuhle tu chvíli předčasné, protože to, že někdo postoupí z prvního místa nebo z druhého ještě zdaleka, neznamená to, že je větším či menším favoritem, protože záleží na tom, jak dopadnou ty ostatní strany.
12: Jasno o senátorském postu má Jan Grulich, který byl zvolen za TOP 09, a také Jan Grulich. Jedno kolo stačilo také řediteli nemocnice Tomáši Fialovi, který obhájil senátorský post na Strakonicku. Přes polovinu hlasů mají ve svých obvodech také Jan Sobotka a Zbyněk Linhart za STAN. Právě podle starostů jsou průběžné výsledky zatím optimistické. Jejich šéf Vít Rakušan věří, že senát zůstane protiváhou vlády. Jak to vypadá uvnitř volebního štábu, ví naše reportérka Sára Voldánová. Sáry, máš slovo.
16: Hezký den, došlo mi, že posluchačům ještě dlužím vizuál toho, jak to tady u starostů ve štábu vypadá. Výsledky sledují ve svém hlavním sídle na Malostranském náměstí v krásném historickém, ale poměrně úzkém domě s mnoha patry. My novináři to tak do sebe narážíme a běháme po schodech sem a tam. Zajímavostí je, že veškeré jídlo a veškeré pití organizátoři rozmístili do různých poschodí. Do štábu už dorazila řada představitelů hnutí, včetně Víta Rakušana, který médiím optimisticky sdělil, že věří v úspěch starostů. Z centra Prahy Sára Voldánová.
12: Já ještě doplním, že na sečtení hlasů se bude čekat hlavně ve velkých městech do noci. Velká bitva se očekává v Praze. Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda, který už ale letos nekandidoval. Jeho místo by rád převzal první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Sčítání dál sledujeme a za hodinu zamíříme opět do volebních štábů. Tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
0: Moniko, děkujeme a odbyla nám 18. hodina. Hezký podvečer.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali za doslova vzkříšenými stavbami. Za chvíli tady bude repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás na Blaníku máme Františka Nedvěda. Tak hezký poslech.

0: Slovenská skupina Tým na Blaníku. Pěkný podvečer. Teď už hurá na další výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali za vzkříšenými stavbami. A právě teď pro vás máme jednu z repríz. Znovu se tak vydáme do jízdárny ve Svědcích.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do Svědců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník koní kníže Alfréd Windischgrätz. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majetek rodině Windischgrätzů zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 pod památkovou ochranou, tak bez správce chátrala a památkovou ochranu ztratila. V roce 1985 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce 1997 získalo ruinu město Tachov a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou. Po citlivých rekonstrukčních a restaurátorských pracích, trvajících dlouhých 23 let, se světecké jízdárně navrátila původní krása a dočkala se nového života. Ještě v průběhu oprav byla v roce 2010 prohlášena národní kulturní památkou a v roce 2024 ji Národní památkový ústav dokonce ocenil cenou Patrimonium pro futuro, což znamená dědictví pro budoucnost. Dnes slouží jako multifunkční kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu, iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety. Propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kojí, doplněných o vzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco z hora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty darovali či zapůjčili místní. Jak ale pokoje skutečně vypadaly, se neví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárny a podkovárny, což byly důležité součásti jízdárny, a protože byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Svědcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Katy Perry, Iveta Bartošová a právě teď

0: Katy Perry na Blaníku, za 6 minut bude 6:30. Co se týká komunálních a senátních voleb, tak v tuto chvíli je shodně sečteno kolem 65% volebních okrsků. Teď přidáme podrobnosti.
1: Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026.
2: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ano, Martine, máš pravdu. A pomalu jdou ven taky výsledky referend. Třeba obyvatelé Litultovec na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Ve 4 obcích na Svitavsku pak lidé rozhodovali o stavbě větrných elektráren. V Kamenné Horce, Mikulči a Skleném jsou obyvatelé proti. Naopak větrníky mohou vyrůst u Dětřichova. Obyvatelé souhlasili s tím, aby obec o elektrárně dál jednala se společností ČES, která ji chce vybudovat. Záměr ale prošel těsně. Probylo 104 hlasujících proti 96. V Dubenci na Příbramsku se lidé v referendu vyslovili pro odtěžení odvalu uranové šachty a referendem prošel i převod kostela svatého Jiří v Hrádku na Královéhradecku. Svatostánek bude místo římskokatolické církve

0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
0: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.

0: Na Blaníku slovenská skupina Elán. Hezký večer. Praha stále ještě nevybrala vhodný strom pro největší vánoční trhy na Staroměstském náměstí. To je takový ten největší vánoční strom v Praze. Pořadateli společnosti Tajko sice dorazilo mnoho typů na jehličnany, ale ani jeden nesplnil parametry, které jsou nutné pro umístění v centru hlavního města. Nejvíc podnětů bylo tradičně z Libereckého kraje. Nově je možné posílat typy na stromy do čtvrtka 15. října. Tak se kolem sebe podívejte a možná někde ve své blízkosti najednou uvidíte budoucí vánoční strom pro Prahu, který třeba do své krásy dorostl na nepříliš vhodném místě a právě proto může krásně posloužit té nádherné vánoční atmosféře v našem hlavním městě, kam se mnozí z nás každoročně v adventním období vydáváme. Společnost Tajko stále čeká na vaše tipy. Za chvíli na Blaníku Boniem MiG-21 nebo Sandra a pak už tu budou písničky na přání. Ještě před nimi ale aktuální volební zpravodajství.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblanik.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás
2: bavit vás.

0: Na Blaníku dohrává Sandra, za 4 minuty bude 7. Před námi je další volební zpravodajství a pak už začnou písničky na vaše přání. Mezi 7 a 8 například Plavci, taky Olga Lounová. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Benjo Bandu Ivana Mládka. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům, výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přehánkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 plus 1 ve Zlíně za 3 371 000 korun. Rodinný dům v Opatově u Třebíče za 990 tisíc, pozemek k bydlení v Trutnově za 2 992 500, stavební parcela ve Velemíně u Litoměřic za 1 716 tisíc a byt 3 plus 1 v Moravské Třebové za 4,25 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Komunální a senátní volby 2026.
8: Pěkný večer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Aktuálně se čteno zhruba 80% okrsků. Nejvíc hlasů má obecně sdružení místních kandidátů. Zastupitelů by měli mít přes 34 tisíce. Druzí jsou v komunálních volbách nezávislí kandidáti a třetí lidovci. Ti už také slaví vítězství Jana Grolicha v senátních volbách. Po bohodě Vyškov dosáhl 61,5%. Těsně po volbách většinou také startují povolební vyjednávání a ta bývají nejsložitější fází celého politického procesu. Pokud žádná strana nezíská absolutní většinu, začíná proces hledání kompromisu, který může trvat týdny i měsíce. V Praze trvala vyjednávání před 4 lety skoro 5 měsíců. Třeba ODS případnou koalici s ANO nemůže úplně vyloučit. Pokračuje kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík.
9: Myslím si, že se to odvíjí od toho výsledku a od toho, že ta koalice, ať už bude jakkoliv složená, nesmí být z jakékoliv strany vydíratelná. To je to, co já považuji za naprostou prioritu a to je vlastně i to, co bych považoval prostě za vítězství.
8: Co se týká vyjednávání o koalici na pražském magistrátu, tak šéf STAN Vít Rakušan slibuje, že do jednání vstupovat nebude. Za hnutí má vyjednávat Petr Hlaváček. Jak jsou ale starostové s průběžnými výsledky spokojení, zjišťovala na jejich tiskovce naše reportérka Sára Voldánová.
10: Hezký den, starostové byli velmi pozitivně naladění a podle průběžných výsledků není divu. Předseda hnutí Vít Rakušan nejprve zmínil výsledky ve městě, kde dříve nebyly téměř nebo vůbec zastoupení a teď tam zaznamenávají úspěch. Třeba Pardubice, Olomouc a dobře to pro ně vypadá také v Brně, kde kandidují spolu s lidovci. Zároveň tu ale opakovaně zazněla slova o tom, že se ještě stále sčítá a není tedy zvlášť třeba v Praze rozhodnuto. Ale i tady trendy pro starosty vypadají dobře a zdá se, že sen překročit 20% by se jim mohl povést. Z centra Prahy Sára Voldánová.
8: Pozornost teď na sebe tedy upínají hlavně krajská města. V Praze o post primátorky bojuje i jednička pirátské kandidátky Tereza Nislerová. A právě k Pirátům se podíváme teď živě. V Trojském pivovaru je totiž naše pirátská reportérka Hanka Koterová.
11: Příjemný podvečer, tady ve štábu Pirátů panuje dobrá nálada, my novináři sice pijeme teplý čaj na zahřátí, ale je vidět, že mladí Piráti radši pivo. Postupně sem přijíždějí ta největší esa. Mezi prvními plná energie dorazila příjemně sebevědomá jednička v boji o pražský magistrát Tereza Nislerová. Potvrdila, že Piráti se v dalších letech chtějí přesunout z oblasti dopravy na bydlení a ideálně si v Praze představuje koalici se STAN a Prahou sobě. Chvíli po ní Piráti vítali svého šéfa Zdeňka Hřiba, i ten chce pro Prahu liberální koalici, které by Piráti byli samozřejmě součástí. Je tu už také Ivan Bartoš a podpořit Piráty přišel i youtuber Martin Rota. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
8: Já ještě doplním, že v komunálních volbách cílí Piráti na 250 zastupitelů a v Senátu si přejí obhájit jeden mandát. V Senátu to ale aktuálně vypadá na velký úspěch STAN a lidovců. Naopak bez svého zástupce v horní komoře budou SPD. Neuspěje zřejmě žádný z jeho 17 kandidátů. Druhé kolo voleb se uskuteční příští týden. I tak o něm promluvil šéf SPD Tomio Okamura.
12: To druhý kolo bude těžký a my máme po každé cíl, aby aspoň nějaký kandidát se dostal do druhého kola s tím, že potom zabojujeme. Takže to je asi ten cíl a uvidíme, jak to dopadne.
8: Co se týká situace v Senátu po volbách, tak vládní koalice většinu nezíská, k ní by potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ANO k ní podle propočtů nepomůžou ani adepti z přízněných stran. Vše kolem voleb dál samozřejmě sledujeme, další zprávy tu budou za hodinu, tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
0: Moniko, děkujeme a jsou skoro 2 minuty po 19. hodině. Pěkný večer.
1: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: A každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Marína, tak všechno nejlepší. Pojďme na první vaše přání. Taváček od skupiny Činasky vybral pan František ze Skuhrova. Tatínku, přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám, ať rád stavíš, hospodaříš, uklízíš a koupelna, ať ti jde pěkně od ruky. Jsi úžasný a máme tě rádi. To přejí František, Pepíček, Štěpánek, Toníček, Vendulka a Věrka.
1: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.

Činasky na Blaníku, teď už inženýrská od plavců, napsala Danuše z Karviné. Posíláme pro tebe, Danku, mamka s rodinou,

0: Taňku Inženýrská od Plavců a teď už Krištof, ty a já. Písničku vybral Petr z Dobré. Milá a krásná Karolínko, moc ti děkuji, že jsi se objevila v mém životě. Jsi úžasná žena, roztomilá, něžná, srdečná. Jsem do tebe zamilovaný a myslím na tebe dnem i nocí. Tvůj úsměv mám neustále před očima a každá chvíle s tebou je pro mě vzácná. Doufám, že ti má slova udělají radost, protože vycházejí z mého srdíčka. Tvůj Péťa Vavřík. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Hezký večer.
1: Známe.

Na Blaníkunku dohrávají Kryštof a teď už je před námi narozeninová od Olgy Lounové. Napsala Dana z Hradištka pod Medníkem. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro naší bývalou kolegyni paní Lenku Bušahua, která 7. října oslavila krásné 50. narozeniny. Touto cestou jí do dalších let přejeme to nejlepší, ať se jí daří a na tváři úsměv září. To přejí ze srdce Iva, Dana 1 a Dana 2. Napsala taky Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlinou. Přejeme Lidušce Krejčové všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, úsměvu na tváři, upřímní přátelé, ale hlavně to nejvzácnější, a to je zdraví. Máme tě rádi, Ela a Jarka. A my se připojujeme od nás z Blaníku taktéž všechno nejlepší k narozeninám, paní Lidušce.

0: Olga Lounová na Blaníku a teď už Karel Gott, už z hor zní zvon. Své přání ze Zbraslavy poslala Katka. Milá maminko a babičko, si to nejlepší, co máme. Si nejlepší babička tvých vnoučátek a naše nejlepší maminka. Všichni tě máme rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To vše přejí Káťa, Nikolka, Samík, Martínek, Honzík, Markét, Amálka, Lukášek, Filipek, Domča, Jarda a Alča.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi skupina Škvor a Síla starých vín. Napsala Ivana z Mostu. Všechno nejlepší k životnímu jubileu. 60 let, hlavně hodně zdraví a dlouhý život, plný optimismu, lásky a pohody přejí manželka Ivana, synové Ondřej a Michal s rodinou a vnoučata Jája, Klárka a Vicky. Pak tady máme přání taky od Káti z Ostravy, která píše: Milý strejdo Jendo, dnes slavíš krásných 65 let a my ti chceme z celého srdce popřát hlavně pevné zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil. Ať máš kolem sebe vždy lidi, kteří tě mají rádi a každý další den ti přináší důvod k úsměvu. Roky běží, ale to nejcennější jsou vzpomínky, rodina a lidé, na kterých nám záleží. Užij si svůj den naplno, protože si zasloužíš jen to nejlepší. S láskou a velkým obětím přejí Monikova Lucka s rodinou. Tak všechno nejlepší je od nás z Blaníku a tady jsou Škvoři, hezký večer.

0: Na Blaníku skupina Škvor a za 6 minut bude 7:30. V písničkách na přání už brzy třeba Lucie Bílá.
1: Dá se dát svý chvíle, jak šňůry korálků.
0: A na vaše přání taky holky, banjo band Ivana Mládka a nebo tady vidím i skupinu Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Čemu vám jsme dobrý?
3: Nový podcast ze Středočeského kraje.
2: K čemu vám jsme dobrý?
3: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je?
2: S

aby vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už skupina Holky a písničku Pro mámu vybral Roman z Mostu, který píše: Milá dcero, maminko, sestro, přejeme ti vše nejlepší k tvým kulatým narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodu do dalších let a ať si taková, jaká jsi. Máme tě rádi, to ti přejí máma, sestra Anna s Danem, Tomáš s Ivetou a synové Roman s Mončou a Péťa a synovec Filda a ostatní příbuzní. Pak tady máme ještě přání pro maminku a babičku. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku na přání naší drahé mamince a babičce Haně Špackové z Bukovan u Sokolova k jejím 70. narozeninám. Maminko a babičko, jsme rádi, že tě máme. Za to, co vše si pro nás udělala, jsme rádi, že tě máme a můžeme se na tebe ve všem spolehnout, i když už pořádně nemůžeš, ale nedáš to najevo. A stejně pomůžeš, milujeme tě a přejeme ještě spoustu let před tebou. Přeje syn Vladimír s přítelem Jaromírem a dcera Andrea s přítelem Péťou a vnoučata Lucinka s přítelem Filipem, Tomášek, Eliška, Kubíček, Maťa a manžel Ladislav. Tak, tady jsou Holky, písnička pro mámu a my vám z Blaníku přejeme pohodový večer.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď je před námi banjo band Ivana Mládka. Písničku Jožin z Bažin vybrala Simona z Kožlan. Milý Vašíku, přejeme vše nejlepší k tvým krásným 9. narozeninám. Hodně zdraví a úspěchů ve škole přejí máma, táta a babi. Děkujeme, jste skvělé rádio. No, my děkujeme.

Dál hrajeme na vaše přání, teď už na Blaníku, Lucie Bílá to chci mít a tuhle písničku vybrala Ivana z Ježova, která píše: Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro Evičku Šotolovou z Příseky u Světlé nad Sázavou. Moje milá Evičko, k tvým 38. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, klid v duši a hodně důvodu k úsměvu. Jsem pyšná na to, jaká jsi silná, laskavá a krásná žena. Ať tě život hladí a ať víš, že tě mám moc ráda a vždycky tu pro tebe budu. Napsala mamka, tak zdravíme do Ježova z Blaníku.

0: naposled.
1: Lucie Bílá na Blaníku, teď už Lisa Stansfield, napsal Radek z Bečova u Mostu. Zotinko, kašli na věk, žij šťastně tak, abys byla vždy zdravá a pokud možno, ne takhle, a pokud budeš šťastná a zdravá, může ti být jedno, kolik ti je. To ti přeje Radek, Zorinka, Esterka, babička a ta naše čtyřnohá holčička Lolinka. Taky od nás z Blaníku všechno nejlepší.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan a napsala Monika z Hrádku nad Nisou. Prosím o zahrání oblíbené písničky pro naší maminku a babičku. Milá maminko, přejeme ti z celého srdíčka vše nejlepší ke krásným kulatým narozeninám, hlavně zdravíčko do dalších let. Rádi bychom ti zároveň poděkovali za dobré vychování, lásku, ochranu a oporu, kterou si nám dala, za možnost plnit si své sny a za tvou otevřenou náruč, kdykoliv jsme se potřebovali vyplakat. Jsi pro nás největší zlatíčko, máme tě rádi. Monika a Mireček.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: Za oknem tma a na stěně kříž. Lásko moje,

jste s Rádiem Blaník a dneska si ten svařák opravdu zasloužíme, protože venku se nám dost ochladilo, takže před námi skupina Harley, napsala Simona z Předína. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku Svařák od Simony Kotáčkové pro moji dobrou kamarádku Jaroušku Hlavničkovou z Krhova u Hrotovic, jen tak pro radost, pro potěšení a pro zlepšení nálady.

Na Blaníku skupina Harley a teď už před námi Demis Roussos napsala Vladimíra z Nučic. Milá Maruško, myslím na tebe, přeji brzké uzdravení a posílám ti pozdrav s písničkou. To napsala Vlaďka.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tak tomu bude i v příští hodině. Za 4 minuty bude 8. Za chvíli taky volební zpravodajství, no a když se podívám, co jste dál vybrali za písničky, tak tu vidím třeba Růže z Texasu od Valdemara Matušky. Těšte se i na Radka Valentu.
1: Vím jedno údolí, vím já.
0: Dáme si jednu pohádkovou, princeznu Zemlejna. No a i vaše oblíbená narozeninová od Jarka Šimka tady bude.
2: Tohle je přání pro tebe.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Radio Blaník.
5: Komunální a senátní volby 2026.
6: Hezký večer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Po 6 hodinách od uzavření volebních místností se už rýsují výsledky ve velkých městech. Podle Českého statistického úřadu se letos ale sčítá oproti minulým volbám v roce 2022 o poznání pomaleji, konkrétně o zhruba 15 minut. Sečteno je teď zhruba 87% okrsků. Od voleb ve velkých městech má velké očekávání hnutí ANO. A s kým by chtěli vyjednávat o případných koalicích, mluvil v České televizi vicepremiér Karel Havlíček.
7: Tak do značné míry o tom rozhodnou voliči, s kým budeme mít možnost koalice uzavírat. Dlouho jsme se vymezovali, vymezujeme proti Pirátům, považujeme to za nebezpečnou stranu. Já osobně si nedovedu představit, že bychom s nimi dávali dohromady vlády. Těžko si nedovedu představit, že bychom dávali dohromady lokální koalice, například se Starosty s Dozimetrem.
6: Hnutí ANO je totiž ve vedení většiny z 30 největších českých měst a navíc ve 14 z nich zastává jejich zástupce postprimátora anebo starosty. Postprimátora Prahy zřejmě hnutí nezíská a jestli se to stihlo projevit na náladě ve volebním štábu, to přímo z místa telefonuje náš reportér Radek Barkman. Radku?
8: Hezký den. Ve volebním štábu hnutí ANO začíná stoupat nervozita. Mezi novináře krátce po 7 hodině dorazil i poslanec Patrik Nacher. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím sleduje průběh voleb v ústraní centrály. První výsledky v Praze ale naznačují, že sen o zdolání 20% hranice v hlavním městě je spíše utopií. Vedení hnutí ale bylo spokojeno s počtem postupujících do druhého kola senátních voleb. Tam se za ANO probojovalo až 18 kandidátů. Definitivní výsledky všech volebních obvodů však budou známy až okolo půlnoci. Schorova, Radek Barkman.
6: V Praze hnutí premiéra Andrej Babiš je zatím až 4. vede STAN, o vedení bojuje s koalicí Spolu. Praha sobě v metropoli zatím 3. Ta by po volbách chtěla, aby se stavilo víc bytů a vyřešila se kapacita škol už od příštího školního roku. Jaký výsledek by si přál lídr uskupení a kandidát na pražského primátora Adam Scheinherr?
9: Pro mě by byl výsledek super, kdyby to bylo okolo 20% a kdyby jsme byli vítězi.
6: Praha sobě by chtěla po volbách spolupracovat se Spolu pro Prahu, STAN a Piráty. A ve štábu ODS už zaznělo také první hodnocení voleb i plán pro povolební jednání v metropoli, jak ve štábu zaznamenala naše reportérka Ivana Balkovská.
10: Pěkný večer všem posluchačům. Martin Kupka tady na tiskové konferenci označil průběžný vývoj senátních voleb za úspěch. V době jeho vystoupení mělo podle něj do druhého kola nakročeno 9 kandidátů ODS. Zdůraznil ale, že ještě není dobojováno a vyzval voliče k účasti za týden. Tomáš Portlík plánuje první povolební schůzku se zástupci hnutí STAN. O dalším postupu se rozhodne potom. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
6: Děkujeme i vy. Klíčový muž TOP 09 Jiří Pospíšil koalici v hlavním městě s ANO nechce. Jejich partneři, tedy ODS, tohle nevylučují. A jaký dopad může mít výsledek voleb na směřování ODS a její pozici na české politické scéně, to vysvětluje politolog Jan Kubáček.
11: Občanští demokraté a zejména Martin Kupka se dostal do velmi prekérní situace. Čekal, že ty výsledky ho zastabilizují, že budou začátkem růstu preferencí ODS, ale ono se ukazuje, že to bude začátek bolehlavu Martina Kupky, protože občanští demokraté oslabili, nebudou mít tolik primátorů, kolik měli v minulosti, nebudou mít ani tolik senátorů, kolik měli v minulosti, a v podstatě to povede k debatě, jak se vyprofilovat vedle úspěšných starostů a nezávislých.
6: Situaci kolem voleb dál sledujeme a další zprávy na Rádiu Blaník uslyšíte ještě za hodinu.
0: Moniko, děkujeme a je minuta a půl po 20. hodině. Dobrý večer.
3: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: A písničky na vaše přání pokračují. Teď už je před námi Daniel Landa. A písničku Touha vybral Václav z Abrtam. Bude to stručný, Jožine, máme tě rádi. No a taky tady je přání z Dobronína od Marie. Milá Martinko, přejeme ti k těm tvým 14. narozeninám jen to nej. Zůstaň taková, jaká jsi, usměvavá, praštěná, hlavně originál. Máme tě všichni moc rádi, mamča, taťulda a ségra Mišule.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď něco hodně vzácného. Před námi jsou Diamanty od Terezy Kerndlové. Napsala Elizabeth z Herálce. Od Barči, i když už nejsme spolu, nezapomeň na to, že tě miluju. Tak hrajeme a pěkný večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Tak když spolu spíme, na bytě tě

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Valdemar Matuška a písničku Růže z Texasu vybrala Dana z Chotilska. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mamce paní Jaroslavě Fajtové z Chotilska k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a krásně rozkvetlou zahrádku přeje dcera Dana s rodinou. Máme tady taky přání, které dorazilo z Benešova nad Ploučnicí. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého otce, pana Vojtěcha Grznára, který dnes slaví 90. narozeniny a stále pracuje ve své hospůdce v Benešově nad Ploučnicí. Hodně zdraví a štěstí přejí syn Vojta s přítelkyní Alenou, snacha Olga, vnoučata Michalka, Olinka a Jiřík s rodinami, kteří mu pořídili celkem 10 pravnoučat. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

Na Blaníku, krásná klasika od Valdemara Matušky a teď je před námi Radek Valenta s pohádkovou písničkou Princezna Zemlejna. Napsal František z Krásné hory nad Vltavou. Dnes 10. října je to přesně 45 let, co jsme si s mojí manželkou Jarmilou řekli své ano. Za příjemně prožitá společná léta ti moc děkuji a k této naší safírové svatbě posíláme písničku, jaká jiná to může být než Princezna Zemlejna. Tak pohodový, krásný večer s rádiem Blaník.

Radek Valenta na Blaníku, teď už Albano a Romina Power, Felicita a napsala Zdenka a bude to pro syna Josefa. A Zdenka je z Prusinovic. Synu, přeji ti vše, co člověk může přát. Ať máš svou lásku, komu dát. Rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí. A hlavně přátelé, co nikdy nezradí. To napsala mamka Zdenka. Tak zdravíme a hezký večer přejeme.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a tady už je Petr Kolář a Ještě že tě lásko mám. Písničku vybrala Zuzka z Ralska, která píše: Milý Blaníku, svému přítelovi bych chtěla nechat zahrát k nedělním narozeninám. Přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, strašně moc tě miluji, lásko moje, nikdy o tebe nechci přijít.

Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář a teď na vaše přání narozeninová od Jarka Šimka napsala Gabriela z Malšic. Je to už 18 let, co si přišla na tento svět a my ti přejeme do života jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, ať se ti splní všechna tvoje přání a sny. Buď pořád šťastná a nezapomeň, že tu pro tebe vždycky budeme. Užij si dnešní oslavu naplno, protože 18. narozeniny jsou jen jednou. Vše nejlepší ti přejí mamka, taťka, Denis a celá rodina a kamarádi. Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Jarek Šimek na Blaníku, za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Pavel Vítek.
1: Má slavný ten, tak ať se dnes na všem líbí.
0: A na vaše přání taky Verona, Argema a za chvilku Richard Miller. Písničky na přání si dnes opět pěkně natáhneme. Podle vás budeme hrát skoro až do 10:00 večerní.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Sakra! Moje záda.
8: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
9: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
10: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Rádio Blaník.
1: A teď je před námi Richard Miller, napsala Martina z Udlic. Našemu báječnému zahradníkovi Benovi Lukinovi přejeme všichni, kdo tě mají rádi, k tvým 62. narozeninám jen to nejlepší ve zdravíčku, štěstíčku a splněných přání. Máme tě moc rádi, proto pozvedneme sklenku, nevíme, co nás čeká venku. Na zdraví!

0: Na Blaníku vám zpíval Richard Miller a tady už je Argema a písničku Jen s tebou být vybrala Wendy z Drahonic, která píše: Žando moje, není den, co by se mi po tobě nestýskalo. Drž se, mám tě ráda.
1: Chtěl bych ti říct teď, že jsi jen má, odpusť mi vše, co jsem kdy udělal, jsi moje všechno.

Na Blaníku v písničkách na přání Argema a teď už Pavel Vítek. Napsala Sabina Schodova. Milá Emičko, dnes slavíme tvé 17. narozeniny. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať se ti daří ve škole i v cukrařině. Vždycky se ti povede každý dort a nikdy ti nedojde čokoláda. Máme tě moc rádi, Karle. Tvoje maminka, tatínek, děda Pepík, Gaston, Elza, Francie a Lilinka. Má.

Na Blaníku dohrává Pavel Vítek a teď je před námi Verona, vaše oblíbená Na mě nečekej, a písničku vybral pan Jan z Teplic v Čechách. Milá Jitko, k narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu smíchu a co nejméně stresu, ať máš v práci samého dne pacienty, žádné vyrážky, na nervy a vždycky dost kávy na přežití směny. Ať tě život baví, starosti se ti vyhýbají obloukem a vrásky raději vůbec nenavštěvují. Užij si svůj den naplno, zasloužíš si to, přejí Honza s rodinou a přáteli. Z Tesetic napsala Petra, patříme jeden druhému, dodejme se všemu krásné, oddejme se všemu krásnému a splníme si životní sen. Buďme navždy spolu jen. Miluju tě, tvá Peťulka. Tak hezký večer s Blaníkem.

Tohle byla na Blaníku skupina Verona a tady už je Richard Marx. Napsal Ladislav z Friedlandu v Čechách. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky Jen tak pro radost, krásný zdravotní sestřičce Moničce z Liberce se vzkazem. Milá Moničko, přeju hezký večer a dobrou náladu při písničkách na přání a potom ničím nerušenou dobrou noc, můj krásný andílku. S láskou, Láďa.

0: Na Blaníku dohrává Richard Marx a teď je před námi Karel Gott. Písničku Být stále mlád vybral Miroslav z Městečka. A Miroslav píše: Vladimíre, tak vše nej k narozeninám hodně zdraví, štěstí a lásky. Za vše dík a ať ti to ještě hodně let šlape. To ti přeje manželka Mařenka a všichni kamarádi.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jako

0: Na Blaníku Karel Gott za 4 minuty bude 9. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální volební zpravodajství s Monikou Holubovou. Opět se podíváme do ještě jednoho volebního štábu a dozvíte se vše podstatné. A písničky na přání, ty budou záhy pokračovat i v příští hodině. Vybrali jste třeba Petra Spáleného.
1: Kdybych já byl kovářem.
0: A taky skupinu Holky.
2: Hlavu svou si kloním k tobě na polštář.
0: A nebo tuhle krásnou písničku od Karla Černocha a Petra Dvorského.
3: Láska prý je jako moře.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až k 3 stupňům, výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přehánkami, k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
4: Rádio Blaník.
5: Komunální a senátní volby 2026.
6: Pěkný večer, povolební zprávy pro vás má Monika Holubová. Průběžné výsledky obecních i senátních voleb zatím vyznívají příznivě hlavně pro opoziční STAN. A to především díky úspěchu jejich předsedy Jana Grolicha i pro lidovce. Janu Grolichovi ale narostl seznam funkcí. Hejtman a zároveň šéf strany se totiž hned v prvním kole voleb stal i senátorem za Vyškov. Na Vyškovskou senátní volby jednoznačně ovládlo opoziční KDU ČSL. Podle Grolicha to ukázalo, že lze získat i voliče vládních stran.
7: Že postoupím z prvního kola s víc než 60% a hnutí ANO bude mít poloviční výsledek. To je prostě neskutečný výsledek a já jsem velmi rád, že tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat i voliče vládních stran.
6: Senátorské křeslo mají po prvním kole jisté také Tomáš Fiala, Jan Sobotka a Jan Grulich. Politologové zatím nechtějí předjímat, jak se změní rozložení sil v Senátu mezi vládní koalicí a opozicí, která si nicméně v horní komoře většinu udrží. Letošní volby naopak nebyly podle politologů pro ODS a vládní hnutí, tedy ANO, motoristy a SPD příliš úspěšné. Zástupci hnutí Tomia Okamury se ale do většiny krajských měst dostanou. Podle jeho slov měl být výsledek ale lepší a v Praze doufá v překročení 5%. Hranice. V metropoli ale ještě není sečtená ani polovina hlasů. Co se týká Pirátů, tak kandidátka na pražskou primátorku Tereza Nislerová by za úspěch pokládala dvouciferný výsledek strany a dodala, s kým si koalici představuje.
8: Přáli bychom si 33 statečných zastupitelů pro Prahu, což by byla ta většina v tom zastupitelstvu. Za nás ta ideální městotvorná koalice, která posune Prahu dopředu, by byla spolupráce se STANem a s Prahou sobě. Máme tam největší programový průnik, chceme stavět městské byty, chceme skutečně řešit krizi dostupnosti bydlení.
6: Piráti letos věří ve dvouciferný výsledek. Úspěch slaví hlavně v Ústí nad Labem a v Průšánkách na Hodonínsku. Po celou dobu je v jejich štábu naše reportérka Hanka Kotrová. Hani, jaká je teď v Trojském pivovaru atmosféra?
9: Dobrý večer od Pirátů. Tady panuje velmi neformální atmosféra. Většina kandidátů a podporovatelů Pirátské strany čeká na výsledky s pivem v ruce venku u ohně. Na tiskové konferenci jasně a stručně vystoupil lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Poděkoval všem, kdo Piráty volili a pogratuloval k úspěchu v Ústí nad Labem a v Průšánkách u Hodonína. V Brně a v Praze se zdá, že Piráti oslabili. Přesto ale věří, že v čele s jedničkou kandidátky v Praze Terezou Nislerovou vytvoří koalici se STAN a Prahou sobě. Z volebního štábu Pirátů Hanka Kotrová.
6: Naopak slabý úspěch v metropoli uznal šéf motoristů Petr Macinka. Neskrýval zklamání, úspěch ale naopak vidí v Ostravě. Hnutí Naše Česko dopadlo podle jeho šéfa a jeho českého hejtmana Martina Kuby tak, jak očekával. Ocenil výsledek v Českých Budějovicích i senátní vítězství Tomáše Fialy v prvním kole.
10: Pro nás bylo důležité jednak v senátních volbách náš jihočeský okrsek Tomáše Fialy a musím říct, že mi dělá radost, že to je člověk, který už je staronovým senátorem, dnešním kole rovnou vyhrál a to je velká radost. A druhé pro nás bylo samozřejmě důležité to, jak dopadneme u nás na jihu Čech, především v Českých Budějovicích. Rozhodně bych řekl, že jsme tímhletím prvním testem prošli.
6: Kuba opustil ODS na konci loňského roku a letos 12. března oficiálně založil nové politické hnutí s názvem Naše Česko. Dvou odpoledne jsme pro vás na Rádiu Blaník v redakci i ve štábech sledovali sčítání volebních hlasů a další informace vám přineseme už zítra ráno.
0: Moniko, děkujeme a odbyla 9. hodina. Dobrý večer.
4: Martin.
11: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: A dál vám budeme hrát na psání, teď už před námi skupina Kryštof a písnička Zůstaň tu se mnou. Napsal Antonín ze Zásmuk mé milované manželce z lásky, že jí moc, moc miluji. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem.
11: Písničky na přání.
5: Na Rádiu Blaník.

Na Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď je před námi tu Blatanka. Pravda vítězí. Napsala Kačenka z Ostravy. Ahoj bráško, písničku ti posíláme, protože tě rádi máme. Znovu ti to opakujem, vždy pro tebe tady budem. Usmívej se trošičku a užívej si písničku. Zdraví celá milující rodinka.

Na Blaníku skupina Tublatanka, teď je před námi Lucie Vondráčková. Písničku Kdo tě má rád vybrala Irena, naší milé Kaďulce, nejlepší zpěvačce na Rokycansku. Přejí k jejím pro nás neuvěřitelným 35. narozeninám megatunu zdraví, tuny štěstí a metráky rodinné pohody. Rodiče, bratříček, babička a čičí, Megí, Mendy a Marfy.

Lucie Vondráčková na Rádiu Blaník. Teď už na vaše přání Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem. Tuhle písničku vybrala paní Marie Zvotic. Milý Oldíku, dnes slavíš krásné 50. narozeniny. Pro mě si pořád stejně skvělý bráška, který při mě stál, ať se dělo cokoliv. Děkuji za tvoji lásku a podporu. Tvoje sestřička Maruška a všechno nejlepší přeje i maminka, synovec Jirka s manželkou, Ondra, Karolínka a Matouš.

0: Na Blaníku Petr Spálený a teď na vaše přání Michal Dočolomanský, Lubim ťa. Napsal Martin z Plzně. Milá Ivanko, podle občanky 60, podle vzhledu 30. Asi na úřadě někdo se přepsal. Máme tě moc rádi a jsme vděční, že tě máme. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, klid a rovnováhu v duši. Děkujeme, že při nás stojíš a vždycky nám pomůžeš, když jsme v úzkých. Život s tebou není žádná nuda, ale neboj, my to zvládneme. Ze srdce přejí Natálka, Martin a Adinka, Miluška a Jana, Milena a Jirka, Martin, Pavel a Michal.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdi sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

Na Blaníku Michal Dočolomanský a teď už skupina Holky napsala Eva. Davy, pozorně poslouchej. Tato slova jsou z mého srdce a tím ti chci poděkovat za to, jaký jsi a hlavně za to, že jsi můj muž a budeš jim navždy. K tvým narozeninám ti přeji co nejvíce zdraví a sebe, protože já ti dám to ostatní. Tvá žena Evelína. Tak hezký večer, tady jsou Holky.

0: Na Blaníku skupina Holky za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Ilona Čáková. A vybrali jste taky Kvíny, Lunetiky a za chvilku vám bude zpívat Aneta Langerová. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
8: Pro malé začátky a velké.
7: Vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy.

0: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už vzpomínka od Anety Langerové. Napsala Kristýna z Dolního Žandova. Chtěli bychom pozdravit celou naší rodinu ze Žandovského ráje. Tuto písničku bychom chtěli věnovat vzpomínce na našeho milovaného, který pro nás byl bráchou, strejdou, dědou i prastrejdou. Moc nám chybí a navždy zůstane v našich srdcích. S láskou, Kristýna.

Na Blaníku vzpomínka od Anety Langerové a tady už je Máma od skupiny Lunetic. Napsal Roman z Vintířova. Tuto písničku bychom rádi zahráli pro moji mamku a babičku Ladu Westfalovou ze Žatce. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už skupina Queen napsal Víťa z Vancouveru. Ahoj Rádio Blaník, rád bych touto cestou nechal zahrát k narozeninám kamarádovi Toníkovi Benko z Armstrong, Kanada. Toníku, všechno nejlepší k narozeninám ti ze srdce přeje Víťa a kamarádi. Užívej života plnými doušky a ať tě nikdy neopustí tvůj super smysl pro humor.

Na Blaníku skupina Queen a teď už Ilona Čáková. Písničku Proč mě nikdo nemá rád vybrali sousedé z Řečan nad Labem. Pro vlaďku do Řečan nad Labem do východních Čech, která slaví dnes padesátiny, ať se v příštích letech zkusí chovat k lidem ve svém okolí alespoň hezky.

pěkně jsme to tady rozjeli s Ilonou Čákovou. Teď už na vaše přání něco pomalejšího. Láska prý od Karla Černocha a Petra Dvorského. A je to poslední dnešní písnička na přání, koukám. No, pěkně jsme si to dneska natáhli opět, takže pojďme na vzkaz k této písničce, který napsal Arnold z Prahy 4. Sešly se dnes 30, dnes 10.10. Je to přesně 10 let, co tento svět opustil náš táta. Vím, táto, že si rád poslouchal opery, na které jsem nikdy nebyl. Já měl a mám rád písně hitové. A tak ti tam nahoru dávám zahrát duet opery s hitem v jedné písni. Tak tady je ta krásná písnička Láska prý a my vám přejeme dobrý večer s Blaníkem.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou polojasná, na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. O počasí vše a hezký sobotní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
2: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
3: Je, tak děkuju moc.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
6: A kde všude nás naladíte?
5: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.

0: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
1: Písničky z lásky na rádiu.

0: křestu u Kroměříže, v místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: počasí. Rádio
1: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.

0: Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 11. října a svátek má Andrej. A pozor, pánové, dnes je Mezinárodní den dívek, nikoliv žen, ale dívek. Tak máte-li na blízku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost kytkou, dobrou čokoládou nebo jiným dárkem. Narozeniny dnes oslaví například skladatel, dirigent a klavírista Jan Kučera. Je mu 49 let. Všem oslavencům blahopřejeme a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou dne

0: počasí. Rádio
1: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Přeji vám hezký den. Je neděle 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám. Ráno se do vysílání přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátních voleb. V Praze začíná další výluka. Kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník jitrnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka zabijačkových specialit, ukázka výroby a soutěž o nejlepší jitrnici. Jídlu dneska budou patřit i Luhačovice. Od jedné odpoledne je na programu Slavnost pod jabloní, nabídne jablečné speciality i program pro celou rodinu. Dobruška na Rychnovsku zase chystá koncert pro Václava Havla. Od 5 hodin na rozezní Společenské centrum. A hraje se 10. kolo Extraligy. Na programu je několik zápasů a první už ve 3 odpoledne. Proti sobě se postaví Sparta a Vítkovice. Tolik očekávané události. Tereza Musilová, Radio Blaník.

0: počasí.
1: Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová, Radio Blaník.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.